Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na začátky neplatí.

lidem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Týftnůk vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Live z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře zdáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku zdáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měli v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rety Franklin.

Průvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho ostruda?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano, spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak,
0: ale i v životě. Ještě
1: legenda. Dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou, ano, pro důležitou osobu v mém životě, ano, a to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi, Ivo Jahelka a Zdeněk Izer, no tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Dobrý den. Já jsem váš obhajce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Hlejte, tak jsem to čet, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to. Jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás. Jo, to ukecám a vysekám vás, nebojte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako je to. Vstaňte nebo zase. My jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soudce.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu. Tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane soudče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak. Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Že? Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to mele, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jelito, ale tady koukáte, jak když vám na dloubeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Učíte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Mm-hmm. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: tak dvojice jsou. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

se mi nezdá,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
4: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Pavle, i pana Kepku.
5: Děkuju.
4: A já bych si přál pana Nepila.
3: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
3: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
3: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
5: Souboje napínavý.
3: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
3: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
3: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
9: Dobré odpoledne, Honzo Vlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
3: Dobrý den.
9: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam hodně nějaký kousek.
3: No tak to není jenom na mě. Já nejsem tak hlavní hudební dramaturg, ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme.
9: Dobře,
3: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
10: Tak,
3: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
10: Chtěla bych dvojku.
3: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
10: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
3: Dobře.
10: Ať jste zdraví.
3: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
5: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený. Napnutej teda.
3: Ochlup. Čili o dva hlasy.
5: Ano.
3: Zvítězilo Ačko.
5: Ačko.
11: No, ovšem já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje, i já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti, bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
12: Pane obájče, mluvte prosím vás už konečně k věci, ano, rozumíte? Hned. K věci.
11: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
13: No tak to tohle už ale...
11: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
12: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
11: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
12: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
14: 10 let?
12: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
11: My se vzdáváme odvolání, pane
12: soudce. Pane obhájče, na slovíčko.
11: Moment.
12: Řeknu vám, dobrá práce.
11: Ano, ano.
12: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
11: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě, o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak zapnete, přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou, naschalou. Macha gorily.
0: Humoriáda.
3: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Ivy Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Ivy Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
5: Já jsem na to zapomněl.
3: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
12: Poslyšte.

bylo ze šulistu, kráčeti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám vy jste byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Ivan Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define, jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému
1: daberovi. Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten,
2: nemám,
1: protože
2: no,
1: bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme
2: porušli
1: vůbec mluvit. Pojďme, no, k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí poset mění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor, mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě, jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do Humoriády, ano. A máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský Skořepová Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan ze Sadský.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? Ale to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel delší dobu. Do konce.
4: Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím,
7: já
5: jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko. Mm-hmm. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža Humoriádice z Ryknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Naschledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili.
5: Ano.
4: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá 2 cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou.

0: Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
3: Ano, visím.
2: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
3: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
2: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se z volna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili díky Františku Nepilovi.
2: No to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuju, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Podle prezidenta Pavla by o penězích ušetřených za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku měl rozhodnout stát a ne těžební firma Seven. Ústečtí policisté trestně stíhají zaměstnance městského úřadu na severní terase. Policie dopadla muže, který v kostele na Českolipsku nasprajoval hákové kříže. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. O ušetřených penězích za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku by měl podle prezidenta Petra Pavla rozhodovat stát a kompenzaci by měly dostat všechny dotčené obce. Prezident tak nesouhlasí s plánem firmy Sevens, že se s některými obcemi dohodne napřímo. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Těžební společnost podle mluvčí Evy Maříkové jedná se třemi obcemi a městy, také s Ústeckým krajem a se svazkem menších obcí. 50 milionů korun má dostat třeba město Most. Primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most názor prezidenta konkrétně komentovat nechtěl. Skupina Seven patří miliardáři Pavlu Tykačovi. Ústečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality obvinili z podvodu muže, který pracoval na úřadu městského obvodu Severní terasa. Starosta Jaroslav Šimanovský z Hnutí ANO potvrdil, že policie 1. září odvedla z úřadu dva zaměstnance. O případu informovala policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
2: Kriminalisté se případem začali zabývat na základě získaných poznatků a následně zahájili trestní stíhání 33letého muže, který pracoval na úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Severní terasa jako správce informačních a komunikačních technologií.
1: Více podrobností policisté momentálně nezdělili. Obviněný správce informačních systémů na radnici podle starosty Šimanovského od začátku září nepracuje. Na Českolipsku policie zadržela 37letého muže, který v květnu nasprajoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících potlačení práv a svobod člověka, řekla mluvčí policie na Českolipsku Ivana Baláková.
3: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutka potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud z minulosti potrestal.
1: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Dnes se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků.
0: Počasí.
1: Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne bude převládat oblačno, čekejte ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů Celsia, na horách do 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silnice 1/13 je na Děčínsku kvůli likvidaci následků nehody dodávky mezi Veselým a Výskou nad Lesy nad Českou Kamenicí uzavřená. Na místě zasahují složky IZS. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, 4 minuty po 5. hodině raní. Já vám přeji klidné vstávání, abyste měli na všechno dostatek času, tedy na snídani, abyste měli dost času si vybrat to správné oblečení a hlavně, abyste měli čas na poslech Českého rozhlasu Sever. Je to tak, v tuto chvíli startuje další Dobré ráno na severu Čech, tedy to čtvrteční 17. září. Jaký je čtvrtek z hlediska kalendáře, to si řekneme za okamžik, k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Jiřího Korna, teď na Martina Maxu.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: ještě dál.
1: Bez pláče bude to dneška, dneska lepší. Je 17. září, Naděžda má svátek. Všechno nejlepší, dobré ráno na severu Čech, 11 minut po 5. hodině. Samozřejmě v tuto chvíli je čas otevřít to kalendárium slibované, abychom se dozvěděli, co dneska slavíme, co si dnes připomínáme.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje. Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
5: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
4: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čtvrt na šest, Český rozhlas Sever s vámi, pěkný den. Řidič parního válce, který v nafukovacím stanu vystavoval naivní sochy, ty následně válcem přejel, takový byl původní Jara Cimrman, současník, který se v 60. letech myhl v mystifikačním rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. Ve středu to bylo právě 60 let, co jsme o něm poprvé slyšeli, a my na počátku Jary Cimrmana zazpomínáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí. Aktuálně, když se dívám na radarové snímky, je to beze sráže, 10 stupňů hlásíte z Rumburku, 11 stupňů ze Žadce. Ta předpověď pro dnešní den je taková, že maximální teploty budou do 21 stupňů, ráno dopoledne jasno nebo polojasno, odpoledne oblačno a mohou se objevit i přehánky. Hezký den.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Kdo by neměl rád Cimrmana? Tomu bylo včera 60 let. Původně to byl naivní sochař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Jarny Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Před 60 lety se Féteru poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září 1966 v jednom z dílů mystifikačního rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Již na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
1: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradci Králové.
2: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát a já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No nejde to, samozřejmě.
2: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta, takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psaný. Cimrman.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu a u oslav tohoto výročí můžete být společně s Radiožurnálem i vy. V neděli 27. září budeme od 10 hodin vysílat z areálu u Čápa v Příchovicích v Jizerských horách. Přijedou tam i všichni členové souboru. Na místě zároveň vyhlásíme vítěze či vítězku ankety o nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat můžete stále na serveru i rozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Hezký den za 2 minuty, 17:30, za 2 minuty zprávy v Plus s Františkem Jedačíkem. Dozvíte se, že počítejte s dalšími kolonami a spožděním na průtahu Libercem. Podrobnosti už za chvíli.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok má dnes znovu na programu koaliční rada. Jednání je ohlášeno od 7:30 ráno. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. O rozpočtu dnes bude jednat také vládní tripartita. V ní jsou zastoupeni zástupci odborů a zaměstnavatelů. Chmelařský institut v Žadci letos poprvé sklízí větší množství odrůdy s názvem Art, která je odolnější vůči suchu. Zaregistrovaná je od loňského roku. Letošní sklizeň má dosáhnout přibližně ke 100 kilogramů. Mostecký okresní soud dnes ráno znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněném propuštění. Veřejné zasedání začne podle mluvčí soudu Šárky Tampové v 9 hodin. S delšími kolonami a zpožděním musí od zítra počítat řidiči na průtahu Libercem mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou. Neprůjezdní bude jízdní pruh na Děčín, auta budou jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu, tedy na Prahu. Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měly mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Včera to oznámila šéfka komise Ursula von der Leyenová. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne bude převládat oblačno, ojediněle přehánky. Teploty dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice 1/13 od Jirkova do mostu v místě oprav silničního mostu v Komořanech ve směru na most je úplně uzavřená. Sledujte vyznačení objížďky. V opačném směru Chomutov čekejte omezení v pruzích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Zkusme změnit to dnešní ráno, když nastoupíte do MHDčka, do vlaku nebo do autobusu, tak většinou vidíte takový ty unavený, zamračený tváře, tak se schválně zkuste usmát. Jestli ten úsměv předáte těm ostatním, ano, usmívali jsme se na sebe po dnešní ráno, myslím si, že nás čeká hezký den a k tomu vám přidám i písničky, které nestárnou. Stevie Wonder a Václav Neckář právě teď. Hezký den.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Až se odpoledne zeptá, kdo bude naším hostem, my vám to odpovíme a dozvíte se to i teď po ránu. Hostem Alex Minářové po 13. hodině bude vaše oblíbená zpěvačka Petra Janů. O čem si budou povídat?
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.
0: Já se těším moc, Petru Janů mám rád, její písničky samozřejmě taky a těším se, že se dozvím něco nového. Takže po 13. hodině hostem v pořadu Alex a host Petra Janů. Teď naším hostem, hudebním hostem bude Michal David.

0: a předpověď pro dnešní den. Nejvyšší teploty 21 stupňů, na horách 16, dopoledne jasno až polojasno, ojedinile mlhavo, odpoledne více oblačnosti, na horách se ojedinile objeví přehánky, ale jen s malou pravděpodobností, takže opravdu klidný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den s českým rozhlasem Sever, z Kořápky ořechů teď otevřeme, co mají společného slimáci, vaše zuby a ořechové z Kořápky. No, možná si říkáte, že jsem se zbláznil, ale společných věcí mají mnohem víc, než se vám zdá. Všechno teď vysvětlí Babské rady a Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: 5 očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.

Za 7 minut 6 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Naďa má dneska svátek. Naďa, že nám všechno nejlepší. Je 17. září, je čtvrtek. Hezký den vám všem. Před námi samozřejmě zprávy v celou. Podíváme se do Bíliny. V Bílině po necelých 3 letech dokončili opravy historického domu Černý kůní na Centrálním náměstí. Co tam bude, co s ním, to se dozvíte za okamžik. S ním.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Školáci v Krásné Lípě se brzy budou učit v nové přístavbě, její součástí je i vzdělávací zahrada. Město Bílina po necelých 3 letech dokončilo opravy historického domu Černý kůň na centrálním náměstí. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Krásná Lípa dokončila přístavbu školní budovy pro vyučování technických a vědeckých předmětů za 20 milionů korun. Město na ní dostalo 85% dotaci z fondu Spravedlivá transformace. Žáci ji začnou používat na začátku roku 2027. Teď město soutěží vnitřní vybavení. Součástí přístavby bude i vzdělávací zahrada a budova má na sobě zelenou střechu. Říká to Petr Simant z odboru výstavby investic a životního prostředí.
3: Tam je to zelená střecha, to jsou tam nějaký skalničky, dělala to specializovaná firma. Přijela firma s velkým jeřábem, vystrkali nahoru substrát, který tam rozprostřeli, na to pak rozprostřeli ten koberec, už hotovej.
1: Město nechalo vedle přístavby zabudovat nádrže na dešťovou vodu, se kterou bude zahradu zavlažovat. Město Bílina dokončilo opravu historického domu Černý kůň na Mírovém náměstí. Jak řekla místostarostka Marcela Dvořáková z ODS, rekonstrukce přišla na 38 milionů korun. V přízemí je nově infocentrum a prostor pro kavárnu. V patře město plánuje interaktivní expozici o historii města, lázeňství a o těžbě uhlí. V podkroví pak budou řemeslné dílny pro děti i dospělé. Ty město připraví ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Dům získalo město před lety od státu, jeho rekonstrukce začala v lednu roku 2024. Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží ze 45 na 40 a mají se méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak ale přibudou otázky z ekologie, uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
4: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
1: Nově by taky odpovědi na všechny otázky měly trvat přibližně stejně dlouho.
2: Sport.
1: Hokejisté Litvínova díky gólům Ondřeje Kašeho a Matouše Sukela porazili v prvním kole Tipsport Extraligy Kometu Brno 2-1. 24 zásahy k výhře přispěl i brankář Pavel Čajan. Toho dělilo od vychytané nuly jenom 7 sekund.
5: To trošku mrzí, že to bylo 7 sekund do konce, ale vítězství je vítězství a 3 body jsou 3 body. Fakt jsme hráli dobře, jako chtěl bych kluky pochválit, že jsme jako po té defenzivní stránce jsme hráli dobře.
2: Počasí.
1: Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne bude převládat oblačno a čekejte ojediněle přehánky. Teploty do 21 stupňů Celsia, na horách do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Provoz na dálnici D7 komplikuje ve směru na Prahu u 35. kilometru řešení nehody osobního auta, které narazilo do dopravní značky. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Venku ještě tma, pokud jste za volantem, jedna prosba, neoslňujte protijedoucí vozy, včas vypínejte dálková světla. Jasně, teď jsou ty moderní vozy, které většinou umí přepínat sami ty dálkové na potkávací, když proti někdo jede, ale bohužel ty vozy reagují dost pozdě. Já si toho všimnul u svého auta, když je prostě rovinka 1-2 km, dlouhá rovina bez zatáček, protijede auta, tak auto, tak ta světla prostě nepřepnou hned, ale až pár metrů před potkáním a to už prostě oslňujete. Tak radši už přepínám světla ručně, je to víc přátelštější. Šťastné cesty a teď již písničky, které nestárnou, budou tu Karel Zich a František Nedvěd.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 6. hodině. Dobré ráno na severu Čech, hezký čtvrtek 17. září. Naďa má svátek, tak to jsme si odbyli takové ty povinnosti, protože když se probudíme, otevřeme oči, první, co nás zajímá, kdo má svátek, komu popřát, jaký je den, kolik je hodin, to už jsme si všechno řekli. A teď si, ne, zrovna jako zpříjemníme ráno, ale řekneme si také, co se prostě kolem nás děje. Vydáme se do Kadaně společně s Petrem Beranem, je tady dnešní Krimi historka.
1: Krimi historky.
2: Vidina snadného přivýdělku přivedla muže z Kadaně do velkých problémů se zákonem. Na internetu totiž kývil na nabídku přeposílat peníze z údajných investic do kryptoměn a nechal se zlákat vinidou 1% provize. Na přepážce v bance pak na pokyn neznámého člověka vyzvedl 250 000, strčil do obálky a poslušně mu je předal přímo do rukou. Za roli takzvaného bílého koně si tak vydělal pouhé 2000 korun. Od policistů si ale místo pohádkové odměny vyslechl obvinění z praní špinavých peněz a z nedbalosti a teď mu hrozí až rok vězení.
1: Krimi historky.

0: Nádherný den všem s Českým rozhlasem Sever, kam půjdeme na výlet. Za chvilku vás pozveme na jedno zajímavé setkání, které proběhne v sobotu. Fukov, to je zaniklá obec ve Šluknovském Výběžku. Já tam byl na jaře, je tam opravdu skvělá mystická atmosféra a vy v sobotu můžete být součástí setkání, které se jmenuje Zažít Fukov jinak, aneb ozvěny zaniklé krajiny. Co všechno zažijete, to se dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Dneska zažijeme hezké příjemné počasí, alespoň si to myslím. Radarové snímky ukazují, že je to bez deště. Teploty 10 stupňů hlásí Kadaň, 11 stupňů hlásí Ústí nad Labem. Předpověď pro dnešní den. Nejvyšší teploty 21 stupňů na horách plus 16. Bude dopoledne většinou jasno až polojasno. Mohou se objevit mlhy, odpoledne se zatáhne na oblačno a objeví se ojediněle, ale opravdu jen s malou pravděpodobností nějaké ty přeháníky. Hezký den vám všem.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Hystrs.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 9 minut před 6:30 Český rozhlas Sever s vámi, hezký den, hezký čtvrtek. Tak v sobotu to přijde, bude to česko-německé setkání s bohatým programem. To slibují pořadatelé, vydáme se do zaniklé obce Fukov, ta je ve Šluknovském výběžku a pozve nás tam Eva Bucharová.
2: Fukov je jedním z nejpozoruhodnějších míst Šluknovska, zaniklou obcí, která leží v úzkém výběžku českého území, který hluboko zasahuje do sousedního Německa. Místem protéká Spréva a vedla tudy železniční trať. Hned dvakrát tu překračovala česko-německou hranici. Přestože byla obec v roce 1960 zcela zbořena, její příběh dodneška propojuje obě strany hranice. Sousedská iniciativa Zažít město jinak vás zve v sobotu 19. září do Fukova na česko-německé setkání Zažít Fukov jinak, ozvěny zaniklé krajiny. Setkání se uskuteční od 10 do 20 hodin v prostoru zaniklé obce Fukov. Symbolicky vrátí do Fukova na jeden den život. Setkání nabídne hudbu, divadlo, tvořivé dílny, společný česko-německý stůl, lesní meditaci, bubenický workshop, sázení cibulovin na bývalém hřbitově i možnost zapojit se do tvorby mozaikové lavičky smíření, která ve Fukově zůstane jako trvalá připomínka společného česko-německého setkávání. Součástí programu bude koncert violončelisty Jiřího Bárty v prostoru bývalého kostela svatého Václava a večerní světlo pro Fukov, při kterém účastníci rozsvítí svíčky za někdejší fukovské domy. Den zakončí ve 20 hodin přeshraniční vyzvánění zvonů z české i německé hranice.
1: Tak držím palce, aby vyšlo počasím. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. 7 minut před 6:30.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, za okamžik zprávy v půl s Františkem Janačíkem. Přesně za 3 minuty tady budou. Dozvíte se, kdo získá čestné občanství České Lípy in memoriam. Podrobnosti za chvíli.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku, více ve zprávách v 7 hodin. Čestné občanství České Lípy in memoriam obdržel Pavel Petr Trunec, stal se 12. čestným občanem města po roce 1989, oznámila to mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal-Brožová. Trunec byl učitelem hudební výchovy a českého jazyka pro cizince. Na protialkoholních záchytných stanicích v Česku zanechává dluh přibližně 80% lidí. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení, podle kterých postupně rostou i náklady na jejich provoz. Záchytky ale často nebývají s vymáháním dluhů úspěšné. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na včerejším jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí. Kanada požádala o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil. Informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Zároveň má doplňovat obranné schopnosti Severoatlantické aliance. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne bude převládat oblačno a ojediněle přehánky. Teploty dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 pokračuje ve směru na Prahu u 35. kilometru za Panenským Týncem řešení nehody osobního auta, které narazilo do dopravní značky. Nehoda dvou vozidel omezuje provoz na silnici číslo 260 na Ústecku mezi Leštinou a Zubrnicemi. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58, posloucháte Český rozhlas Sever, už nějaký ten týden v televizích probíhá Superstar. Jak se vám líbí letošní ročník? Na jaký ročník Superstar nezapomenete, kdo v této soutěži podle vás byl největší talent, komu jste fandili? A jestli vy jste někdy zkoušeli zpívat na veřejnosti, to probereme v pořadu Dáme řeč po 9:00. Superstar, dnešní téma, už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz. Možná si spolu i zaspíváme. Teď nám ale budou zpívat Věra Špinerová a Eláni, jsou tady písničky, které nestárnou.

0: 7 minut po půl sedmé. Posloucháte Český rozhlas Sever, je čtvrtek 17. září. Co přinese dnešní den? Já vám to řeknu. Ano, město Most zveřejnění výsledky soutěží Super Most, Super Radnice, Super Centrum, Super Studio. Jak soutěž dopadla, to se dozvíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes se můžete seznámit s novou knížkou, ta se jmenuje Mosty, ta vás seznámí blíže se třeba Mosty v Ústí nad Labem. Bravurní technologické konstrukce, dramatické lidské osudy, spojení břehů i dělení národů. A právě dnes proběhne teatrální křest knihy, v němž účinkují herec Honza Plouhár, muzikant Petr Lifner, grafik Michal Chodanič a stavbyvedoucí Jan Eckert. To vše v režii muzejníka Martina Krska. Křest proběhne od 18 hodin v kavárně Činoherního studia. Krásné představení dnes zažijete v kulturním a kreativním centru v Litoměřicích, jmenuje se Tvůj věčně Bedřich. Je o životě osobnosti skladatele, samozřejmě Bedřicha Smetany, a vdechne do nás trochu toho života Vladimír Javorský, který pečlivým přednese vybrané pasáže ze Smetanovy korespondence a deníkové záznamy, které skladatelovo životní panoráma dokreslují do mnohdy až syrových detailů. Čeká nás vůně piva, mladistvá, radost, zbytí i první zklamání, dvě manželky a tak dále. V 18 hodin na Hvězdárně v Teplicích bude setkání s vědou, dnes na téma, co jsou molekulární stroje. Přednáška představí fascinující svět molekulárních strojů, jejich historie, současné úspěchy i výzvy. Ono nových směrech podnikání směřujících k vývoji inteligentních materiálů pohovoří chemik pan magistr Jiří Kaleta. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty před 6:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku vám zase poradíme, jak si poradit v trošičku nezvyklých situacích na silnicích, no nezvyklých. My se za chvilku dozvíme, jak se správně zachovat, když se na vás tlačí jiné auto, což zase tak moc nezvyklé není. Včera se mi to na našich silnicích stalo jenom 3x. Hezký den vám všem, teď aktuální předpověď počasí. Počasí. Posloucháte Český rozhlas Sever, na telefonu Jana Hertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaké je ráno na severu Čech?
1: Tak ve většině míst máme nějaké skoro jasno, jasno, pouze na horách máme zvětšenou oblačnost, tam máme nějaké oblačno a teploty se pohybují nejčastěji od 9 do 12 stupňů Celsia, na horách tam máme teploty kolem 8-9 stupňů Celsia.
0: Tak to je ráno a přes den?
1: Přes den očekáváme, že no, zpočátku nám bude svítit sluníčko, ale během odpoledne nebo poledne bude naskakovat více oblačnosti, takže bude mít nějaké polojasno až oblačno a srážky opravdu dneska nějaká ojedinělá nebo výjimečná přeháňka a to zejména na horách opravdu s velmi malou pravděpodobností, takže na většině míst bez srážek a teplotně dneska 18 až 21 ve Šluknovském výběžku tam kolem těch 18 stupňů zůstane.
0: Děkuji vám, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: I nadále krásný den vám všem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Za 12 minut 7 hodina Český rozhlas Sever s vámi, pojďme na silnice. Často chybujeme, to si budeme povídat, chybuje každý. Dnes se dozvíte, jak se ale správně zachovat, když se na vás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Dražek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
4: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
3: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
4: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: A zítra samozřejmě pokračujeme dál. Zítra se dozvíte, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Klidné cesty vám všem.

Za 7.7 vy jste s Českým rozhlasem Sever, pěkný den. Litoměřičtí kriminalisté vyšetřují případ vydírání. Muž poslal vydíračům přes 300 tisíc. Podrobnosti se dozvíte ve zprávách celou. I nadále hezké klidné vstávání vám všem.

Storumburg a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburg, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci s dravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodovat stát. V Libereckém kraji meziročně přibývá případů pohřešovaných osob při houbaření. Litoměřiští kriminalisté vyšetřují případ vydírání. Muž poslal vyděračům přes 300 tisíc korun. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku a Chomutovsku. Řekl to včera při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na počátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozdělil přímo stát, a s tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Vysoká pravděpodobnost růstu hub v Libereckém kraji láká lidi do lesů. Policie varuje před riziky pohybu v přírodě, zejména v horských oblastech. V Libereckém kraji se letos policisté zabývali zatím jednotkami případů pohřešování osob při sběru hub a lesních plodů. Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského ale takových případů přibývá.
3: Tento trend v porovnání s předchozími roky mírně narůstá, což může být způsobeno nejen atraktivitou pohybu v přírodě, ale i přeceněním vlastních sil a nebo naopak podceněním přírodních vlivů.
0: Litoměřiští kriminalisté vyšetřují případ vydírání. Muž se nechal při videohovoru s ženou přesvědčit, aby se obnažil. Pak mu vyděrači hrozili zveřejněním záznamu, poslal jim přes 300 tisíc korun. Policisté včera o případu informovali na svých webových stránkách.
1: Sport.
0: Fotbalisté Teplic postoupili přes Táborsko do 4. kola MOL Cupu, když vyhráli na hřišti 5. celku 2. ligy jednoznačně 5-0. Góly vítězů vstřelili Fortelný, Krejčí, Kozák, Zlatohlávek a Mareček. V domácím poháru naopak skončil třetiligový Varnsdorf, ten podlehl Slavii Praha 1-5, když všechny branky inkasoval v úvodním poločase. Hokejisté Litvínova zdolali v úvodním zápase Tipsport Extraligy Kometu Brno 2-1. Nahrávkou k tomu přispěl David Kempf, ten se po 9 letech vrátil do české nejvyšší soutěže z NHL a v zápase nahrál na první gól a měl 71% úspěšnost na vhazování. Na ledě strávil přes 21 minut.
4: To byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, abych hrál takhle hodně, a musím říct, že mě to zase bavilo, ten hokej. Doufám, že to bude také pokračovat, budeme sbírat body, vítězství a všichni se tady budeme bavit. Ani nevím, jako kolik byly ty procenta nebo tak, ale těch bulí bylo hodně, to bere trošku tu sílu, takže náročný zápas. Tři body strašně důležitý do toho začátku a do nám to sebevědomí, a to jsme jako chtěli.
1: Počasí.
0: Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne bude převládat oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 policie dokončuje ve směru na Prahu u 35. kilometru za Panenským Týncem vyšetřování nehody osobního auta, které narazilo do dopravního značení. Problémy tam čekejte ještě asi čtvrt hodiny. Nehoda dvou vozidel stále omezuje provoz na silnici číslo 260 na Ústecku mezi Leštinou a Zubrnicemi. Pozor na omezený provoz kvůli opravám. Počítejte na silnici 261 mezi Malým Březnem a Těchlovicemi na Ústecku s kyvadlovým provozem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, blíží se podzim, máme před sebou docela do svátků prodloužených víkendů. Možná plánujete, že někam vyrazíte. Oblíbeným podzimním cílem je samozřejmě Šumava, Jeseníky nebo i Barcelona. Možná i Indie, ale na tu potřebujete trochu víc času a také pořádný plán. Kam do Indie vyrazit, co se tam dá zažít, to nám prozradí hospo 11. dopolední, kterým bude cestovatel Topí Pigula. Vezměte si kruce Globus, jedeme do Indie. Hezké ráno a před námi jsou písničky, které nestárnou. Budou tu Michal Tučný a Leona Machálková.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 7, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký čtvrtek 17. září, svátek má Naděja nebo Naděžda, jak chcete, Naděnka pro mě, všechno nejlepší přeji a samozřejmě to ostatní, co dneska slavíme, co si připomínáme, to ví Petr Jungmann v dnešním kalendáři.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 17. září, svátek má Naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
4: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
3: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertík. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 11 minut před 7:30, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezké dobré ráno vám všem. Mladých podnikatelů u nás v posledních letech přibývá. Do podnikání se stále častěji také pouštějí i čerstvě dospělí. V jakých odvětvích a jak se jim daří mezi zajitými firmami, to vám řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Radarové snímky ukazují, že to bez deště, teploty kolem 10 stupňů, 10 stupňů Teplice, 10 stupňů v tuto chvíli máme také v Rumburku. Dnešní maximální teploty 21 stupňů, bude polojasno nebo skoro jasno, jinak přes den se zatáhne, ale přehánky budou opravdu jen ojediněle. Hezký den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii odvodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut před půl osmou posloucháte Český rozhlas Sever. Ještě neměli ani maturitu, svoji firmu, ale už pomalu rozjížděli. K 18 nám si tak nejen dali zkoušku z dospělosti, ale i živnostenský list nebo třeba založení společnosti s ručením omezeným. Studentské firmy s dobrým nápadem se dokáží prosadit na tuzemském trhu i mezi velkou konkurencí. Navíc jejich počty v posledních 5 letech rychle rostou. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu za posledních 5 let o 40% na bezmála 10 tisíc.
1: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích, plném odložených a nepotřebných věcí, je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě vonavých svíček. Místo profesionálního vybavení mají hrnce od rodičů z kuchyně a nábytek, který jim někdo daroval, vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
2: Přišli jsme s nápadem, co takhle přírodní jsou svíčky, tak jsme začali zkoumat, jak se taková svíčka vůbec vyrábí, co k tomu je potřeba. Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosku, skleníček, než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
1: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. Postupem času se část firmy proměnila a ustálila se na 3 lidech. A jejich vonavé svíčky už si nekupují jen rodiče nebo spolužáci, ale objednávky u nich dělají i velké firmy. Aby výroba svíček mohla růst a bylo dost peněz, navíc materiálu nebo třeba marketing, chodí majitelé firmy na brigády. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
3: Já mám v hlavě krásnou myšlenku, že až vytvoříme náš poslední prototyp pro denního stojánku, zajdeme například do květinářství a ukážeme jim, co pro ně máme.
1: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
4: Jako leknou se a také se jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí, takže pokud ten produkt nebo služba se prodává generaci Z, tak my vlastně víme, jak to prodat na těch sítích.
1: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou Ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káninská-Rebková a popisu je, jak se mění zaměření firem.
5: Jednoznačně vidíme posun směrem k technologiím a digitálním řešením, ale určitě bychom nepovedali, že studenti opouštějí klasické produkty a služby. Naopak stále častěji se objevuje kombinace oboch.
1: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti Jen práce podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
6: Podle nejnovějšího Guest Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 000 studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 3,4% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
1: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý 10. student, za 5 let už každý 3. Potvrzuje to tak dlouhodobý model studie, který popisuje jako nejdřív zaměstnanec, potom podnikatel. Barbora Borovská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: O návrhu státního rozpočtu na příští rok právě začíná jednat vládní koaliční rada. Ministerstvo financí navrhuje rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Deficit se ale nelíbí vládním partnerům, SPD a motoristům, kteří vyjednávají o škrtech. Koaliční špičky mají dnes podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD jednat také o možném termínu zahájení sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Turisté se nedostanou na lávku přes Hloubský potok v Děčíně, Hloubí. Dřevěný mostek je ve špatném technickém stavu, lesní úřad ho nechal uzavřít a odstranit. Teď je ale podle města pro turisty vyznačena náhradní trasa. Chmelařský institut v Žatci letos poprvé sklízí větší množství odrůdy s názvem Art. Je odolnější vůči suchu. Jak uslyšíte v ranním vysílání před 8 hodinou, zaregistrovaná je od loňského roku. Na městském koupališti v Chrastavě na Liberecku začala stavba nového bazénu. Kapacity stávající nerezové nádrže s brouzdalištěm podle radnice nestačí. Rozhodla se proto venkovní koupaliště rozšířit. Předskokaní zpěváka Eda Sheerana i jeho vlastní kapela odstoupili z amerického turné po Spojených státech. Důvodem je solidarita s reperem Macklemorem, kterého organizátoři z koncertů vyřadili kvůli jeho výrokům na podporu Palestiny. Sheeran se od tohoto rozhodnutí distancoval. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne bude převládat oblačno a ojedinělé přehánky. Teploty do 21 stupňů, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda aktuálně omezuje provoz přímo u železničního přejezdu mezi Krupkou a Teplicemi u Sobědruh. Na místě už je také odtah. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever, možná vezete děti do školy. No, už jsem dneska o tom mluvil, že nás čeká několik prodloužených víkendů. Dokonce někteří ředitelé udělali dětem týdenní prázdniny, tak si to překontrolujte, protože 28. října je státní svátek, a potom jsou podzimní prázdniny oficiálně a někteří ředitelé to prodloužili na celý týden. Tak podívejte se dětem do jejich žákovských knížek, jestli už to tam nemají napsané. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Jitka Zelenková, teď Hana Zagorová a Karel Wagner.

0: den s Českým rozhlasem Sever, 8 minut po půl 8. Ve včerejším pořadu Dáme řeč jsme probírali práci na směny. Dovolala se i Honza z Děčína.
1: Už nemám, už je to dobrý, už jsem v důchodu. Já se směju, protože když to počítám, tak kromě, já nevím, dejme tomu 8-10 let, když jsem dělal teda normálně od rána nebo od 6 do 2 nebo do 2:30, tak v podstatě od 15, od 18, to už mi to dovolili, jsem dělal na šichty a dělal jsem normálně z začátku na 8, to znamená ranní, odpolední, noční, jak se to střídalo všelijak.
2: Ano.
1: A ke konci jsem dělal posledních 16 určitě let na 12-kový.
2: Denní, noční.
1: Jo, takže takhle. A já teda mám jednu výhodu, mám nevýhodu. Já zkrátka, když si půjdu teď kolejnou, tak půjdu spát. Mně to opravdu nikdy nevadilo tady to. Měl jsem kolegy, kteří se mnou dělali a byli z toho špatní a dělali to, že jsme byli placeni relativně slušně a ta práce nebyla špatná, ale doopravdy někdo se s tím nevyrovnal celý život a někomu je to celkem v podstatě bušt.
0: No a dneska Superstar, tak se vás budu ptát, na jaký ročník Superstar nezapomenete, kde by podle vás v této soutěži největším talentem, jestli vy sami jste někdy zkoušeli zpívat na veřejnosti, zaspomínejte na svoji oblíbenou Superstar. Dneska po 9:00, už teď můžete psát maily, i nadále hezký den, i nadále dobré ráno na severu Čech.

0: před 7:45, vy jste s Českým rozhlasem Sever, teď vám řeknu pár neznámých pojmů. SaaS Shine, SaaS Comfort nebo Art. Tak to jsou odrůdy chmele, kterými žateční šlechtitelé reagují na suší podmínky na chmelnicích. Teď se zaměřují i na odolnější žatecký poloraný červeňák. My se za chmelaři vydáme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď ale něco o dnešním počasí. Je to bez deště, teploty jsou kolem 10 stupňů. Tato teplota je v Teplicích, 12 stupňů máme v Litoměřicích. Maxima dnešní 21 stupňů, bude jasno až polojasno. Ráno ojediněle s mlhou, přes den většinou oblačno a opravdu jen výjimečně se objeví přeháňky.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Heasters.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 8 hodina. Hezký den, celý den vám všem. Šlechtitelé z Chmelařského institutu v Žatci mají ve své školce kolem 600 různých genotypů chmele. Vedle chuti a vůně se při šlechtění stále víc zaměřují taky na vlastnosti, které mají pěstitelům pomoct reagovat na měnící se klima. Nové odrůdy by tedy měly být odolnější vůči suchu a vysokým teplotám.
1: Když si vemu chmel, který se musí hezky hlávka hrola roztrhnout, rozletí v polovině.
2: Ukazuje mi vedoucí oddělení šlechtění chmele Vladimír Nesvadba z Chmelařského institutu v Žatci.
1: No, tak to má opravdu příjemný, výrazný aroma, chmelový a pozadí takový ten citrus. A v tom pivu to dělá takový, že to jako nadlehčuje. Je to výborný do jakého lehkého ojelu nebo do lehkého ležáku.
2: Odrůda Art, ke které jsme si právě přivonili, vznikla s křížením žateckého poloraného červeňáku a kazbeku. Zaregistrovaná je od loňska, ale letos jí institut sklidí až kolem 100 kg. Cesta od křížení nové odrůdy k její registraci přitom trvá zhruba 15 let.
1: Nejdřív se musí odebrat pyl ze samce, potom zaizolujeme chmelovou rostlinu papírovým rukávem, než se vytvoří chmelové blizny. Až se vytvoří chmelové blizny, tak tam vneseme ten pyl, aspoň dvakrát, a pak necháme vytvořit chmelové hlávky a v době fyziologické zralosti tu rostlinu sklidíme a ty hlávky vyjmeme z toho semena.
2: Semena šlechtitelé zamrazí, na jaře je nechají vyklíčit a v druhé polovině května vysadí do chmelnice. Každý rok tak získají zhruba 4000 nových rostlin. Do dalšího výběru se jich ale podle Nesvadby dostane jen kolem 40. Ty pak nejméně 5 let dál testují. Pěstitelé teď po institutu chtějí hlavně chmel, který lépe zvládne sucho a vysoké teploty, říká chmelař Aleš Mašanský.
3: Je tady velikánská poptávka po žateckým poloraným červeňáku a proto i my pěstitelé teď hodně jako diskutujeme se Chmelařským institutem o tom, aby prostě se šlechtil, respektive znova se udělal jakýsi ozdravení nebo vyšlechtění žateckého poloraného červeňáku, když to řeknu verze 2.0, která bude víc odolná suchu a vysokým teplotám.
2: Institut proto už několik let sleduje původní klony žateckého poloraného červeňáku ze své genobanky. U každého porovnává růst, výnos a obsah alfahořkých kyselin. Hledá tak ty, které si povedou stabilně i v měnících se podmínkách. Výsledky ale podle Nesvadby budou mít až za několik let. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 5.8 vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezký den vám všem. V Děčíně odstartoval Evropský týden mobility. Co přinese, to se dozvíte ve zprávách celou. Pěkný den vám všem.

0: pátek, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Koaliční rada má dnes na programu návrh státního rozpočtu na příští rok, program Evropského týdne mobility dnes v Děčíně, nabídne zábavu pro děti i dospělé. Opravený historický most v Zákupech na silnici od Mimoně už je naplno průjezdný. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, místy nízká oblačnost nebo mlhy, odpoledne ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla dnes ráno mít znovu na programu koaliční rada. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Deficit se nelíbí vládním partnerům, SPD a motoristům sobě, kteří vyjednávají s hnutím ANO o škrtech. Definitivně by vláda měla rozpočet schvalovat v pondělí. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by dnes měla k finální dohodě o rozpočtu dospět koalice.
6: Za SPD se jednoznačně k ní blížíme. A v podstatě já jsem na poslední koaliční radě, což bylo v pondělí, tak já už jsem za SPD shrnul, že vlastně to, co jsme si vyjednali, takže my jsme spokojení.
5: Koaliční špičky mají dnes podle Okamury jednat také o možném termínu zahájení sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu a také o zmrazení platů vrcholných politiků. Lidé v Děčíně se mohou zapojit do Evropského týdne mobility. Ten podle stránek magistrátu upozorňuje na možnosti udržitelné dopravy a nabízí různé varianty ekologického pohybu po centrech měst. Celý týden je připravený program pro děti i dospělé. Zítra se na Smetanově nábřeží u Rogala koná akce se složkami záchranného systému.
7: Součástí budou i stanoviště zaměřená na prevenci návykových látek, duševního zdraví nebo finanční gramotnosti. Během týdne mobility jsou připravené i procházky s městským architektem, snídaně pro cyklisty nebo kostýmovaná cyklo inline party jízda městem. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Řidiči už mohou bez omezení využívat opravený most v Zákupech na Českolipsku na příjezdu od Mimoně. Historický most byl kompletně uzavřený od konce března do počátku srpna, pak byl průjezdní částečně a pokračovaly dokončovací práce. Oprava vyšla na 17,5 milionu korun. V Zákupech je ale ještě stále uzavřený most pod zámkem v Borské ulici. Tam by měly práce skončit na konci měsíce. Rakouský kancléř Christian Stocker dnes jako první šéf Spolkové republiky za téměř 20 let navštíví Polsko. Ve Varšavě ho podle agentury APA přivítá polský premiér Donald Tusk s vojenskými poctami. Lídři obou zemí pak mají jednat například o hospodářské spolupráci. Ve Varšavě plánuje Stocker taky navštívit Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž. Naposledy Polsko navštívil tehdejší předseda rakouské vlády Alfred Günzbauer v roce 2017.
0: Sport.
5: Hokejisté Chomutova nebodovali ani ve čtvrtém zápase Maxa ligy. V Přerově prohráli 1-2 a bez bodu jsou v druhé lize stále poslední. Na 7. místo se posunuli Litoměřice, ty porazili Třebíč 3-0. Hokejisté Litvínova díky gólům Ondřeje Kašiho a Matuše Soukala v prvním kole Tipsport Extraligy porazili Kometu Brno výsledkem 2-1.
0: Počasí.
5: Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne bude převládat oblačno a ojediněle přehánky. Teploty dnes přes den maximálně do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: V centru Litoměřic pokračují opravy ulice Dlouhá u centrálního náměstí. Do listopadu je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Jezuitská a Dominikánská. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Máme houbařskou sezonu, houbařské žně rostou docela dost, hodně jezdíme do Krušných hor, tam si ale musíme dávat pozor, abychom se neocitli v Německu, protože v Německu sice jako sběr hub není úplně zakázán, ale je řečeno, že můžete nazbírat jen malé množství. Ale co je to malé množství? No, prostě tak akorát k večeři. Navíc tamní vyhláška v některých německých zemích určuje, že hřib smrkový a všechny druhy lišek patří mezi zvláště chráněné organismy, takže ty sbírat fakt nesmíte. Spoléhat na to, že na horách, na hranicích nikdo nic nekontroluje, k tomu bych moc nevěřil. Dobré úlovky vám přejeme a k tomu domů dodám písničky, které nestárnou. Budou tu Boniem a Karel Gott.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 8, posloucháte Český rozhlas Sever. Teď si promítněte mapu Evropy. Víme, kde je Francie, víme, kde je Holandsko. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? To si řekneme právě teď. Tohle v učebnicích nenajdete. Martin Písařík je tady.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Portorika. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 3 minuty po čtvrt na 9. Posloucháte Český rozhlas Sever. Už 10. rokem je v Ústecké Masarykově nemocnici oddělení sportovní medicíny. Jak dlouhá je čekací doba na objednání a kde nastal v oboru největší posun, to se od nás dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku teď začíná prosvítat sluníčko, alespoň v Ústí nad Labem, objevují se i mlhy v údolích, teploty jsou kolem 11 stupňů. 11 stupňů máme v Bílině, 11 stupňů máme taktéž v Lovosicích. Dnešní maxima 21 stupňů, bude jasno až polojasno, pak se nám zatáhne a odpoledne jen místy se objeví přeháníky. Krásný den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever

0: Český rozhlas Sever, s vámi hezký den. Možná už jste se vrátili z ranní procházky nebo z běhání nebo ze cvičení. Sportovci to znají, přetrhané křížové vazy, prasklý meniskus nebo třeba vyhozené rameno. Nejen s těmito problémy přicházejí pacienti do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Využívají tam totiž služeb oddělení sportovní medicíny, které si letos připomíná 10. výročí své existence. Pod krajskou zdravotní je to stále jediné pracoviště tohoto typu.
1: Proč jsem vlastně tady?
2: Běhám dálkový běh.
1: Máte nějakou potíž při sportu?
2: Bolí mě kyčel a záda a chodím tady na rehabilitace.
3: Podobně začíná zátěžové vyšetření v ústecké nemocnici už 10 let. Hobbyběžkyně Kateřina se právě chystá podstoupit ergometrii, vyšetření srdce při srdeční zátěži.
2: Já chodím na preventivní prohlídky k obvodnímu lékaři a na základě toho, že běhám takhle dlouhý vzdálenosti, tak mi doporučil vyšetřit srdce a pan doktor kardiolog mi zase doporučil ho vyšetřit v zátěži.
3: Zvyšující se podíl amatérských sportovců zaznamenal v posledních letech i primář oddělení Jakub Malý.
4: Úroveň hobíků se obecně zvyšuje a není to navázáno na mužskou nebo ženskou populaci. Tady ty trendy jsou opravdu stejné, spíš naopak přibývá ženské populace. Fyzička těch hobíků je za mě čím dál tím větší a větší, protože lidé se daleko líp sledují a celkově se víc baví sportem.
3: S pohybem ale zároveň roste riziko zranění. V případě sportovců, ať už profesionálů nebo hobíků, jsou velmi častým řešením operace. Ty během uplynulé dekády udělali velký krok kupředu.
4: Ty implantáty se zprůchodnily, je jich víc dostupných, máme možnost používání těch nejmodernějších. Techniky se zjednodušily, ale právě že naopak děláme tu nejnáročnější operativu, kterou se nezabývá jen tak nikdo, a ta rekonvalescence těch pacientů je daleko rychlejší, než dřív bývala.
3: Pracoviště je v rámci krajské zdravotní jediným tohoto druhu. Ročně zvládne 2500 pacientů vyšetřit a další 200 odoperovat.
5: No, to je nízkoprahové, on vlastně nepotřebuje doporučení, mu stačí zvednout telefon a objednat se k panu primáři nebo k jeho kolegům vlastně na to vyšetření a vůbec nepotřebuje nikam dál chodit.
3: Doplnil přednosta oddělení doktor Lubomír Kop. Na vyšetření si pacienti po objednání musí počkat zhruba 2 měsíce. V akutních případech to může být i míň. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Máme 3 minuty před 9:30. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký dobrý den. Od začátku roku do konce srpna řešili policisté na území našeho kraje spoustu nehod. Kolik jich je, o kolik se ten počet nehod zvýšil, to se dozvíte ve zprávách v půl, které už za okamžik přinese František Janačík. I nadále hezké dobré ráno všem.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Od začátku roku do konce srpna řešili policisté na území Ústeckého kraje přes 5800 dopravních nehod. Oproti loňsku se jejich počet podle údajů policie České republiky zvýšil o zhruba 250. Z chátrajícího sokolského kina v Roudnici nad Labem bude kulturní a kreativní centrum. Jak uslyšíte v našem vysílání, před 9:00 Česká obec sokolská plánuje, že práce by mohly začít po novém roce. Mostecký okresní soud právě teď znovu začíná projednávat žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. S delšími kolonami a zpožděním od zítřka musí počítat řidiči na průtahu Libercem mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou. Neprůjezdní bude jízdní pruh na Děčín, auta budou jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu, tedy ve směru na Prahu. Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měly mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Včera to oznámila šéfka komise Ursula von der Leyenová. Panuje skoro jasno až polojasno, odpoledne čekejte oblačnosti více, na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem počítejte s omezením na severní terase, kvůli opravám jsou částečně uzavřené nebo omezené ulice Bělehradská a sociální péče, včetně průtahu kolem krajské nemocnice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Docela mě překvapilo, kolik lidí kolem mě je nachlazených, má rýmu, kašel. No tak dopujme se, dopujme vitamíny, hlavně ty přírodní, takže kupujme zázvor anebo citron. Hodně zdraví vám všem, jste s Českým rozhlasem Sever, přidám písničky, které nestárnou. Za chvíli Hop Trop, teď Helena Vondráčková. To víš,

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

0: 10 minut po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever, píšeme čtvrtek 17. září, co přinese dnešní den. V Mostě budou zveřejněny výsledky soutěží Supermost, Superradnice, Supercentrum, Superstudio. Jak soutěž dopadla, to se dozvíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. S novou knížkou se můžete seznámit v Ústí nad Labem, jmenuje se Mosty, seznámíme nás blíže se třemi mosty v Ústí nad Labem a dneska to bude takzvaný teatrální křest knihy. Budou účinkovat herec Jan Plouhar, muzikant Petr Liftner, grafik Michal Chodanič a stavby vedoucí Jan Eckert. To všechno v režii muzejníka Martina Krska. Křest proběhne v 18 hodin v kavárně Činohrního studia v Ústí. V kulturním a kreativním centru v Litoměřicích dneska bude krásné představení Tvůj věčně Bedřich. Přijde pan herec Vladimír Javorský a bude přednášet vybrané pasáže ze Smetanovy Korespondence. V 18 hodin na Hvězdárně v Teplicích bude setkání s vědou a dozvíte se, co to jsou molekulární stroje. Já o tom nevím vůbec nic, ale určitě nás zajímavě s nimi seznámí chemik Jiří Kaleta. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nikita, ne, ale Naděžda má dneska svátek, všechno nejlepší. V Roudnici nad Labem bude nové kulturní a kreativní centrum. Vznikne přestavbou Sokolského kina. My se do Roudnice vydáme už za chvíli, abychom vás seznámili blíže s tímto projektem.
1: Počasí.
0: Teď vás seznámím blíže s počasím. Svítí sluníčko u nás na severu Čech. Teploty jsou kolem 12 stupňů. 12 stupňů máme teď v Ústí i v Mostě. Maxima dnešní 21 stupňů, jinak bude jasno, polojasno, přes den se zatáhne až na oblačno a jen výjimečně budou nějaké ty přeháníky.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den. Z chátrajícího sokolského kina v Roudnici nad Labem bude kulturní a kreativní centrum. Česká obec sokolská plánuje, že práce by mohly začít po novém roce. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Lucie Hejzlová. Dobré ráno.
1: Pěkný den.
0: Lucko, jak rozsáhlá bude rekonstrukce funkcionalistické budovy kina?
1: Opravdu velká. Naposledy se téměř 100 let stará budova od známého architekta Kamila Roškota opravovala v 60. letech a podle projektové dokumentace se má podoba kina vrátit do původního funkcionalismu, ve kterém byla postavena. Pokračuje autor stavební dokumentace architekt Jiří Žid.
2: Dokončujeme prováděcí dokumentaci. To hlavní, kdo projektuje přeměna monofunkčního kina na vícefunkční sál pro denní využití, pro kovor, pro kulturní a kreativní činnosti. Původní podoba budovy od Kamila Roškota a snažili jsme se na tu jeho práci navázat.
1: Podle starosty Roudnické tělocvičné jednoty Sokol Jakuba Vysokého by první práce mohly začít v lednu příštího roku a první návštěvníci by pak do nového moderního sálu sdílené hudební zkušebny nebo technologické dílny mohly zavítat v roce 2028.
0: Jde o rozsáhlé opravy, kolik to vlastně bude stát a kdyby se budova měla otevřít veřejnosti?
1: Příprava celého projektu trvala podle vedení Roudnického Sokola zhruba 2 roky a vlastně díky tomu, že se z Fondu spravedlivé transformace podařilo získat štědrou dotaci, může rekonstrukce za zhruba 112 milionů korun začít. Přibližuje starosta České obce sokolské Martin Chlumský.
3: Částka z operačního programu, která pokrývá v podstatě 85, téměř 90% uznatelných nákladů, přibližně 12 milionů korun poskytuje obec a Česká obec sokolská se podílí financování ve výši 1,5 milionu korun.
1: A na opravy přispěje také nedaleká štětská papírna. Ještě zajímavost na závěr, pro Sokoly jde o první takovýhle projekt, kdy se opravuje budova, která bude primárně sloužit pro kulturu, nikoliv pro sport.
0: Lucko, díky za informace a mě se hezky naslyšenou.
1: Hezký den.
4: Jsme s vámi.

Hodně smíchu, malo pláče. Hezký den vám všem, s Českým rozhlasem Sever v Chrastavě na městském koupališti začala stavba druhého bazénu. I tohle se dozvíte ve zprávách celou a po deváté. Už dáme řeč, dneska probereme Superstar.

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje 2 ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Okresní soud v Mostě začíná právě teď znovu rozhodovat o propuštění nejdéle vězněného Čecha. Na městském koupališti v Chrastavě začala stavba druhého bazénu. V Karlovarském kraji by mohla začít působit Univerzita obrany. Po ránu a dopoledne skoro jasno nebo polojasno, odpoledne na horách ojedinělé přehánky, teploty dnes do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Mostecký okresní soud začíná právě teď znovu projednávat žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Odsouzený Navrátil se k němu připojí videokonferenčně z věznice Bělušice, kde si odpikává doživotní trest za dvě vraždy.
2: Navrátil je ve vězení přes 39 let. Mostecký soud jeho žádost o podmíněné propuštění vloni vyhověl. Krajský soud v Ústí nad Labem ale rozhodnutí následně zrušil. Případ proto okresnímu soudu vrátil k novému projednání. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Na městském koupališti v Chrastavě na Liberecku začala stavba nového bazénu. Kapacity stávající nerezové nádrže s brouzdalištěm podle radnice nestačí. Rozhodla se proto venkovní koupaliště rozšířit. Nový bazén bude mít na délku necelých 50 metrů a budou v něm 4 dráhy. V zadní části vany bude větší hloubka a startovací bloky. Sloužit má závodním plavcům. Za stavbu radnice zaplatí přibližně 35 milionů korun. Práce mají být hotové do června příštího roku. Řekl to vedoucí stavby Lukáš Rehák.
3: Začneme s buracími prácemi stavajícího tělesa. Následně nachystáme podklady a oporné stěny na montáž nerezovej vane. Postupně se začnou realizovat nové strojovně a bazénová technologie. V budoucím roku se budou robit terénné úpravy finalizačné a nerezové dno toho bazénu, aby jsme to mohli potom napustit. Sport.
0: Fotbalisté Teplic postoupili přes Táborsko do čtvrtého kola MOL Cupu, když vyhráli na hřišti pátého celku druhé ligy jednoznačně 5-0. Góly vítězů střelili Fortelný, Krejčí, Kozák, také Zlatohlávek a Mareček. V domácím poháru naopak skončil třetiligový Varnsdorf, ten podlehl pražské Slávii 1-5, když všechny branky inkasoval v původním poločase. Počasí. Panuje skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, na horách se ojediněle objeví přehánky, teploty do 21 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 125 cm, průtok 78 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 130 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Začaly opravy na průtahu Libercem po silnici 1/35. U Hodkovické se vytvořily další kolony. Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 na Ústecku mezi Malým Březnem a Těchlovicemi. Jezdí se kivadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever Superstar. My probereme, na jaký ročník Superstar nezapomenete, kdo byl v této soutěži podle vás největším talentem a zkoušeli jste někdy zpívat na veřejnosti. Já tady mám zpěváka Frantu, který jsem slyšel zpívat. Tebe nikdy nenapadlo se přihlásit do Superstar?
5: Zdenku, ty jsi mě slyšel opravdu zpívat? Jsi si jistý, že jsem to byl já?
4: Myslím si to.
5: Já to většinou na veřejnosti nedělám.
4: Měl jsi nějakou účast v Superstar? Nebo?
5: Já jsem se účastnil s teplickou kapelou Blue Racket. Jsme byli, a to bylo vlastně Československo hledá hlas, nebo
4: talent,
5: tak nějak se to
4: jsou
5: talent. Jo, tak takže to ano. Takže neúčastnil jsem se. Ale mám jeden zápis.
4: Povídej.
5: Já se ti to myslím říkal, že s jednou naší tehdejší skupinou, ona stále působí, tepliští Fate Magazine, Syn.
4: Ano.
5: Jsme prodali písničku a ona byla jako závěrečný song řady 2006.
4: Hezky.
5: Takže jsem svoji baskytaru slyšel z rádií asi 2 měsíce.
4: Hezky.
5: Takže mám takový drobný zářez na pažbě.
4: Ano,
5: a Superstar.
4: Když se podíváš do historie, kdo je podle tebe největším talentem, který byl objeven Superstar?
5: Mně se na první dobrou vybaví ta první, Aneta Langerová. Do dneška ji mám rád a ta její tvorba je za ty roky úžasná.
4: Takže Superstar dneska probereme v pořadu Dáme řeč, posílejte maily na dámereč@rozhlas.cz nebo zavolejte na 475 212 212. Teď dáme písničky, které nestárnou, Petr Novák a Meky Žbirka.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi Superstar. To je dnešní téma. Pojďme ty emoce vyjádřit, jaké vám přinášely první nebo druhé, třetí, další ročníky Superstar. Já byl velkým fandou prvního ročníku, dokonce jsem i hlasoval. A teď jsem jako zjistil, že už je to 22 let, psal se rok 2004. Musím říct, komu jsem fandil, Šárce Vaňkové. Usměvavá, hezká, navíc chodila naproti k nám do Zušky v Mostě na zpěv k mému kamarádovi, tak jsme ji v Mostě fandili všichni. Ano, jinak, když se podíváme do té historie Superstar, tak dvakrát se talentové soutěže Superstar zúčastnila zpěvačka Kamila Poloniová. Na Moravě je známá jako dcerka z Hošťálkovej. Teď uslyšíte, co všechno je potřeba absolvovat, než se člověk dostane před porotu a na televizní obrazovky.
1: Já jsem byla v Superstar a to málo kdo ví, nebo tak to jakoby asi fanoušci už ví, ale byla jsem tam v roce 2015 ještě s bývalým přítelem, se kterým jsme zakládali kapelu a byli jsme tam spolu. A v tu dobu mi řekl přímo Palo Habera, který byl v porotě, tak mi řekl něco ve smyslu, že jsem moc mladá, ale že ať zpívám dál, ať se zdokonaluju v tom zpívání a ať přijdu znovu. Tak jsem na jeho slova nezanevřela a pak jsem se tam teda o 5 let později opravdu objevila po druhé. No a to už bylo teda úspěšnější a zazněla tam právě písnička Nad našu Hošťálkovou.
2: Pro toho, kdo neví nebo nemá představu, jak ten samotný casting probíhá. Mm-hmm. Můžete nám přiblížit, co všechno se vlastně musí absolvovat, než se člověk postaví před tu porotu a dostane se na televizní obrazovky?
1: Určitě. Nevím teda, jak je to teď, ale když jsem tam byla já i v tom roce 2015 i v 2020, tak to nebylo jenom tak, že vás vzali právě na ten hlavní casting před tu hlavní porotu, což si hodně lidí myslí, že to takhle jako vlastně je. Ale musela jsem projít asi 3 nebo 4 takovými předcastingy, kde vlastně sedí ať už režisér nebo nějací producenti a ti přímo jakoby, dá se říct, tak jako vybírají i ty lidi, takže dostat se před tu hlavní porotu, dá se říct, že je takové trošku i jako štěstí, že vás vlastně vyberou.
2: Předpokládám, že se vám možná obzvlášť v období soutěží snažila spousta lidí poradit. Mm-hmm. Stalo se, že vám nějaká třeba i dobře míněná rada vůbec nesedla?
1: Myslím si, že se to stalo, nebo respektive, že jsem těch rad dostala, ať už vyžádaných nebo nevyžádaných, hodně, ale já se vždycky snažím si z toho vzít to nejlepší, nebo respektive, tak celkově vždycky, když mluvím s nějakými lidmi, tak se snažím prostě si vzít z toho to dobré. Takže i co se týká těch rad, tak samozřejmě tam takových pár asi určitě padlo, ale vždycky jsem si z toho vzala prostě to, co mě je blízké a co jsem potřebovala, dá se říct.
0: S Kamilou Poloniovou si povídala Anna Randárová a teď se ptám vás. Superstar, na jaký ročník nezapomenete, komu jste fandili, zpívali jste někdy na veřejnosti, komu jste posílali hlasy, tak volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a společně tu Superstar probereme.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Vzpomínáme na superstar, ať už na tu současnou nebo na ty minulé ročníky. Já jsem vzpomínal na první ročník, tenkrát jsem pracoval v Ústí nad Labem v soukromém rádiu. Tady všichni v Ústí fandili Martině Balogové, my z Mostu jsme fandili té Šárce Vaňkové. Obě dvě občas potkám a taky si pamatuju, jak na soutěž poprvé, a to byl rok 2004, tedy 22 let, přišla v krásném svetříku vítězka Aneta Langerová. Pojďme na první telefonát. Míra z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Krásně mi, pane Zdenečku, zdravím vás i posluchače.
0: Dobrý den, díval jste se někdy na Superstar?
1: Díval, musím říct, že jsem se díval, ale je to skutečně, jak říkáte vy, na ty první ročníky, kdy tam právě byly tady leti jako Šárka Vaňková, tím, že to je vlastně jako Mostečanka, nebo tady, že je v okolí, tak jsem koukal na tady ty první ročníky, dokonce jsem měl tu možnost zúčastnit se natáčení jednoho z těch dílů v Praze, ještě jsme měli jsme lístky. Táta mi sehnal lístky, jako, takže jsme šli vlastně s kamarádama a měli jsme takový vytištěný obličeje jako masky právě Šárky Vaňkový, takže jsme v tom publiku byli 4 Šárky Vaňkový vedle sebe a fandili jsme o 106, takže to byla moje zkušenost ze Superstar, ale říkám, to bylo asi jediný z posledních dílů, pak už jsem na to moc nekoukal. Samozřejmě na Hvězdnou pěchotu se člověk podívá rád, to mě baví, ale musím říct, že letošní ročníky nebo ty další ročníky už jsem pak nesledoval.
0: Ano, a co vy jako zpěvák? Zpíval jste někdy na veřejnosti?
1: A já jsem fantastický zpěvák, já zpívám, v koupelně si zpívám, ale musím říct, že jsem zpíval i na veřejnosti, že děláme takový festiválek pro kamarády a vždycky si tam dám jednu rockovou písničku a na to se těším, takže to je moje jediné zpívání před publikem, před veřejností, jedna jediná rocková písnička, Skubikivy,
0: jak to zní?
1: No, zní to dobře, si myslím já. Nevím, jestli si myslí to i ostatní, ale já si myslím, že to zní dobře. Je to taková rocková pecka od Harleje.
0: Jo, takhle. A ten festival už je za váma, takže už jste letos zpíval.
1: Ten festival už je za náma a těším se zase na příští ročník. Budu muset zase potrénovat. Kopsat Vincentku, aby mi to zpívalo.
0: Tak ať vám to zpívá, díky moc za telefonát, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
0: Tolik Míra z Mostu. Jitka napsala první řada, druhá, třetí, bylo to fajn, nejvíc zpíváci Šárka Vaňková, Zbyněk Drda, Horvát, všichni byli super. Tak jaké vy máte zkušenosti se Superstar? Dívali jste se? Volali jste tam, nebo psali jste tam hlasy, byli jste někdy na natáčení, zpívali jste někdy, tak zavolejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Hystrs.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, to jsou hlasy, ale v Superstar nebyli BSP, Kamil Střihavka na Českém rozhlasu Sever. Pamatujete si, kdo moderoval první ročník? Já jsem to musel vyhledat, protože už jsem si to nepamatoval. Byla to Laďka Něrgešová a Ondřej Brzo Bohatý a v porotě tím hlavním byl Ondřej Hejma. Některá ta jména mám stále v hlavě, jako třeba Sámer Isa. Jako jsem moc nechápal, jak se mohl dostat tak vysoko, tomu jsem tedy moc nefandil, i když byl taky od nás z Děčína. Tenkrát tam bylo dost lidí ze severu Čech. Pojďme na další telefonář, paní Hana z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, díváte se nebo dívala jste se na Superstar?
1: No, dívala jsem se na ty ročníky, jako co byly, tak to na ty první, to jsem fandila taky Šance Vaňkový, ty Šance Vaňkový, úplně jsem byla do toho blázen. Pak jsem teda měla, to bylo asi 3 roky potom, nebo jak, ten Ali Amiri, takový doktor, cizinec, tak to, do toho jsem byla úplně blázen, tomu jsem posílala furt SMSky taky, no Šance taky, když ona byla. No a chtěla jsem, teďko teda jsem začala koukat včera, už to byl 3. díl asi teďko, nebo ano. Jak se to říkala zada, že jo, tak to, tak jsem koukala, no není to špatný, líbí se mi to, ale ty první díly asi byly první díly, no, řekla jsem si, že budu pokračovat v koukání teďko. No, ale chtěla jsem říct, že se Šárkou Vaňkovou jsem se setkala už asi 3krát tady v Mostě, jako byla vždycky na nějakém pořadu, nebo jak se to říká, a je teda tak strašně moc příjemná holčina a mám je a chtěla jsem říct taky, že ji učila tady na střední škole moje kamarádka, takže ona taky byla v záběru někdy v televizi, hodně jsme spolu kamaráděli, takže to byla její 3 dny tady na té střední škole, když dělala.
0: Jasně. Když jste teď koukala na ty nový ročníky, kdo se vám líbí nejvíc z poroty?
1: Z poroty?
0: Ano, z poroty.
1: Ten, no Hejma, já mám ráda Hejmu.
0: Jo, ale ten tam teď není, že jo, tak v těch
1: nových... No je tam,
0: je?
1: Byl tam,
0: je?
1: Včera tam byl.
0: Aha, tak to ani nevím, no. Já to nesleduji, takže dobře.
1: Aha, včera
0: tak...
1: byl dobře. A ten se mi líbí nejvíc a taky i ta Farna je taky docela dobrá, takže jo, jde to.
0: Dobře,
1: jo?
0: A vy jste... takže to... tak jo, dobře, díky.
1: Takže to byl můj příspěvek, nashledanou.
0: Nashledanou, Petr Zloun napsal, dobrý den, nezapomenutelná byla Anička Dajdou, která byla skálo pevně přesvědčená, že umí zpívat. Jo, hvězdná pěchota. Zavolejte i vy. 475 212 212 dáme řeč. Dneska probíráme Superstar.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Mám tady jeden aktuální mail, když předcházející posluchačka říkala, že viděla v porotě hejmu, tak Petr Zloun napsala, že paní z Mostu si spletla Haberu s hejmou. Ten Ondřej Hejma opravdu v porotě superstar asi není, podle mě, já jsem to ještě neviděl. Tak, pojďme na další telefonát, já mám na telefonu superstar Slávku Brádlovou.
1: Hezký den tobě i posluchačům.
0: Ahoj, díváš se na superstar?
1: No samozřejmě, já miluju pořady, kde se předvádí něco, co mě opravdu z hůry nebylo naděleno.
0: Aha, takže takhle, takže sleduješ i ten nejnovější ročník?
1: Sleduju i ten nejnovější ročník, hejma tam opravdu nesedí. Je tam Palo Habera, nově je tam Eva Farná, což je takový pytel emocí, bych řekla. Hodně mě překvapil Kalin, protože jeho teoretické znalosti o hudbě opravdu jsou překvapivé. No a Jakub Prachař, to je miláček národa, takže jasná věc.
0: Jasně. A vzpomínáš si teda i předpokládám na první ročník?
1: Nejsem si teď jistá, jestli to byl první ročník nebo některý z těch následujících, ale mě se naprosto nezaměnitelným způsobem vepsala do paměti Aneta Langerová. A řekla bych, že byla jedna z mála, která si potom tu svoji cestu našla nebo dodržela tak, jak ona sama chtěla, ne jak to třeba chtělo hudební vydavatelství.
0: Ano, takže to byl opravdu první ročník, to je 2004 rok, tuším.
1: Aspoň no toto letí.
0: Letí to strašně moc. Posílala jsi někdy někomu hlas třeba do té superstar?
1: Neposílala, to zase přiznám, že jsem si nechávala své favority tak nějak pro sebe, maximálně jsme to sdíleli s rodinou, ale nemohu říci, že bych jednomu každému vítězi ze superstar já nějak osobně hlasem přispěla.
0: Ano. A když to takhle jako si promítneš ty ročníky, komu si fandila víc? Mužům nebo ženám?
1: Tam to pro mě nehraje roli.
0: Jo.
1: Protože, jak říkám, mě nejvíc se zapsala do hlavy, možná tak trochu i do srdce ta Aneta.
0: Ano.
1: A z těch mužů, tam zase si dobře pamatuju na Martina Chodůra, který se tak, bych řekla, zase vymykal, protože to byl takový mladý muž na vážno.
0: Jo, jasně. Takže tak nějak půl na půl, no a teď otázka na tělo. Zpívala jsi někdy na veřejnosti?
1: Možná v první třídě, ale jinak teda nevzpomínám si, protože já tu veřejnost mám docela ráda, tak přece bych ji nevystavila takovému riziku.
0: Dobře, tak já ti děkuji za telefona, díky moc a dívej se a fandi, měj se hezky, ahoj.
1: Hezký den.
0: Naschledanou, tolik Slávka Brádlova, i vy zavolejte 475 212 212. Dáme řeč dneska, probíráme superstar.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, s vámi Superstar. Dneska probíráme pár men z první desítky z toho prvního ročníku. Možná na ně jsme úplně zapomněli, třeba Veronika Zaníková, Petra Páchová. Já jsem v té době dělal v rádiu v Ústí a před finále přijeli do rádia a byli i na náměstí, na Ústeckém náměstí. Byla to úplná fanouškovská mánie. A já jsem tady tak trošku pochopil, že to je jak z času Beatles, protože jako po dlouhé době poprvé, kdy se do televize dostali mladí zpěváci, noví idolové. Pojďme na další telefonár. Milan Spodbořan je na telefonu. Hezký den.
1: No, hezký den přeju všem posluchačům nejlepšího rádia v éteru.
0: Děkujeme, díky. Tak co vy a Superstar? Protože, koukáte se na Superstar?
1: No, jako svým způsobem jsem se radši na to nekoukal, se přiznám. Protože dostal jsem ze zhora to, co vaše kolegyně před chvíli říkala, hudební sluch, jako mám 100% hudební sluch a jako drvet mi to tahalo za to. Ta Anéta Langerová asi byla jako nejlepší, ale jsem proto, aby se zkrátka tyhle ty mladí mohli někde zkrátka angažovat a reprezentovat, jo, protože protáhnout.
0: No jasně.
1: Jinak jako si myslím, jako co se týče té kvality, zatím to není na tý, jak by to mělo být, ale tam se to polepší. No, kor dnešní době, když máte absolutní hudební sluch, tak ta hudba jako člověku nic neříká. Umtata, jako jo, to je úplně svým způsobem tragédie. Jednoduchá a násilná hudba, když to tam to bylo všecko, harmonii, poezii, všecko super. A texty hlavně něco vyprávěli a povídali. Dobře. Ale teď je to opravdu o dvou, o pěti slovech a jako rapéři zkrátka násilně. Nic, co pro naši generaci, je mi přes 70, moc tomuhle jako nefandím. No.
0: Dobře, já vám děkuji za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Ať se daří všem, ať se daří.
0: Naschledanou. A napsal Jarda, jen malé ohlednutí je zajímavé, že si všichni pamatujeme první ročníky soutěží. Anéta Langerová, nebo Československo má talent, první ročník Richard Nedvěd. Když pátrání v paměti na druhý ročník, nevím ani jedno jméno. Byla to tenkrát vždycky novinka. Tak zavolejte i vy, ještě jeden telefonát stihneme. 475 212 212 dáme řeč.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Sever.

0: Superstar, to je dnešní téma. Jak rychle přišlo mé fandoství k Superstar, tak rychle odešlo. Na druhý ročník, kdy vyhrál Vlasta Horvát, už jsem koukal jenom po očku a od třetího ročníku to již nesleduji. Prostě první ročník je nepřekonatelný. A když jsem to tak probíral, tu první desítku z roku 2004, tak muzikou se živí pět lidí a to je úspěch. Pojďme na další telefonát, na ten poslední. Milena z Úlovic je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače. Dobrý. A já bych se vyjádřila asi takhle. Sleduji i nyní současní ty adepty na ten Superstar. Některý jsou fakt jako dobrý, jiný jsou takový asi omylem tam přišli, jo. Ale co se týče minulosti, tak jsem fandila Martinu Chodurovi a sleduji ho dál na Facebooku. Líbila se mi Gabriela Gunčíková a fandím i Bendíkovi mladýmu, ten se mi líbí taky. A dřív jsme teda jezdívali, jsem měla tady v Lounech velikou početnou skupinu komparzistů na natáčení pořadu do Remy na Barrandov a mnozí z nás byli v porotě i účinkovali. Takže si myslím, že pokud mě někdo poslouchá z komparzistů, tak si vzpomenou na ty super časy na tom Barrandově, kdy jsem se vždycky domluvila s pomocnou režisérkou, koho vylosujou do poroty. Jednou vylosovali i mě, teď já koukala, kdo tam jako půjde a oni, ty to máš ty. No já jsem v tu chvíli nevěděla, jak se jmenuji a odkud jsem přijela, jo, ale prostě bylo to super, když člověk viděl i to zákulisí, pana režiséra jsme znali osobně i Pavla se Sabinkou, bylo to fajn.
0: A vy jste jí zpívala tam, nebo?
1: Já jsem taky zpívala, no. To jsem jako přijela zlou na kole a říkala jsem, že jsem si jen tak odskočila na Barrandov zaspívat a byla to písnička spíš takové jako recitace Pavla Trávnička a teďko on říkal, hele, on je mi to nějaký povědomí a Sabina říkala, no to jsme si na tebe s Milenou domluvili.
0: Dobře.
1: Takže bylo to super časy.
0: Díky tak za telefonát, mějte se, nashledanou. Napsala Petra, hudební soutěže mám ráda, tahle navíc vyvolala vysokou vlnu emocí, alespoň v první řadě soutěže. Na to jsem se velice ráda dívala. Já vám moc děkuji za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Já tady mám ještě jeden mail od Zdeňky. Sledovala jsem Superstar v těch ročnících, kdy se objevila Aneta Langerová a Šárka Vaňková. Potom už jen okrajově a osobně je to pro mě moc velká show, takže raději zpěv poslouchám, než se dívám. Šárka byla skvělá už na základce. Vyhrávala Chomutovského Skřivánka v kategorii duo. S rodiči bydlela v Jirkově a také nám jednou vystoupila na Miss Poupě nebo Miss Dívka, kterou jsme tenkrát pořádali. To ale ještě nebyla slavná a superstárka. Aneta i Šárka jsou takové mé stálice. Tak tolik Zdeňka. Já tady mám i Milana Krále, zpěváka. Máš z kapelu, že jo, Milane?
1: Hezké dopoledne. No, osmělili jsme se a po spoustě let jsme založili kapelu a vystupujeme veřejně, ale vždycky to bylo tak nějak jako u táboráku.
0: A nenapadlo tě přihlásit se do Superstar?
1: No to už jsem starý, jo, to vím. Manželka říkala, proč ses nepřihlásil ty. Ale spíš, jak na to tak koukám, tak si říkám, že ti někteří zpěváci jsou hodně odvážní. A že, tak jsem si říkal, když jsem byl mladší, proč jsem se do něčeho takového nepřihlásil, protože tak asi to na to koukáš taky. No to nebylo za nás, za mladé, ale možná bych to ještě stihl, nějaké ty začínající, nevím. Ale přiznám se, že to sleduji a udělali jsme to takové středeční rodinné večery a sleduji to a vždycky, když tam jsou ti, kteří prostě nemají tu sebekritickou stránku a vystoupí tam a jsou falešní, tak se vždycky jako trošku kroutím. Naopak se těším na ty, kteří to umí a kteří vždycky jako mě donutí pozvednout ty oči a poslouchat. Tak to vypadá dobře.
0: No tak a za ty léta těch super Star, kdo byl pro tebe největší talent, kdo jako komu?
1: Já jsem to tak jako vnímal okrajově, přiznám se až a vlastně letos, že jsme tak jako že díky dceři, která to začala jako sledovat a tak dále a vždycky tak nějak jsem se jenom podíval na videích, kdo byl ten nejlepší, ale no výborní jsou všichni a v Čechách je spousta skvělých muzikantů, kteří bohužel nejsou vidět, nejsou to takové ty hvězdy, já vždycky třeba dávám za příklad Dašu, která je výborná, naprosto skvělá zpěvačka, zažil jsem jí naživo několikrát a není to taková ta velká hvězda, to škoda.
0: Tak Milan Král s vámi v dopoledním Expressu a zítra v sobotu bude na Kamencově jezeře velký hasičský festival, tak zítra probereme hasiče a budu rád, když mi třeba zavolají dobrovolní hasiči nebo profesionálové. Potřebovali jste někdy služby hasičům, v čem si hasičů vážíte, už zítra v pořadu dáme řeč. Český rozhlas Sever.

0: město Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci zdravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po komunálních volbách. V Žatci letos poprvé sklidili větší úrodu nové odolnější odrůdy chmele Art. Na průtahu Libercem od zítřka přibude další omezení. Převládá skoro jasno nebo polojasno, odpoledne zejména na horách i ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná poslanecká sněmovna až po říjnových komunálních a doplňovacích senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl dnes předseda SPD a šéf dolní komory parlamentu Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížení objemu peněz, se kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Za televizi teď lidé platí 150 korun měsíčně, za rozhlas pak 55 korun. Chmelařský institut v Žatci letos poprvé sklízí větší množství odrůdy s názvem Art, která je odolnější vůči suchu. Zaregistrovaná je od loňského roku a letošní sklizeň má dosáhnout až ke 100 kilogramů. Ředitel Vladimír Nesvadba popisuje, jak vývoj podobných odrůd začíná.
4: Nejdřív se musí odebrat pyl ze samce, potom zaizolujeme chmelovou rostlinu papírovým rukávem, až se vytvoří chmelové blizny, tak tam vneseme ten pyl aspoň dvakrát a pak necháme vytvořit chmelové hlávky a v době fyziologické zralosti tu rostlinu sklidíme a ty hlávky vyjmeme z toho semena.
3: Ty pak nechají zamrazit a na jaře je vysadí do chmelnice. Ze 4000 vzorků se jich do užšího výběru následně dostane podle Nesvadby většinou pouze kolem 40. Celý proces od křížení po registraci nové odrůdy trvá zhruba 15 let. S delšími kolonami a zpožděním musí od zítřka počítat řidiči na průtahu Libercem mezi obchodním centrem Nisa a ulicí Hodkovická. Neprůjezdní bude jízdní pruh na Děčín. Auta budou jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu na Prahu. Zavřený bude také nájezd z okružní křižovatky Hodkovická v Doubí a sjezd na ulici České mládeže. Omezení potrvá do poloviny října. Pak se na měsíc zavře opačný pruh ve směru na Prahu. Jak Českému rozhlasu řekl ředitel libereckého závodu, ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut, důvodem je pokládka nového asfaltu. Policie evakuuje stovky pacientů z Hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že se jedná o anonymní výhrůžku bombou. Na místo už byli vysláni policisté se psovody a se psy na vyhledávání výbušnin.
2: Počasí.
3: Panuje skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, na horách ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů Celsia, na horách od 13 do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na průtahu Libercem po silnici 1/35 se u Hodkovické vytvořily delší kolony. V centru Litoměřic pokračují opravy ulice Dlouhá u centrálního náměstí. Do listopadu je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Dominikánská a Jezuitská. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už je na Českém rozhlase Sever čas na dnešní dopolední expres. Já vám přeji příjemný čtvrtek 17. září. Už za malou chvíli tady bude další slavný Severčech, politik Egon Klepš. Pozveme vás také do Šluknovského výběžku na sobotu na akci Zažít Fukov jinak, ozvěny zaniklé krajiny. A k tomu se dozvíte, že na Liberecku se ztrácejí houbaři. Jak se bezpečně chovat při hledání hub, aby jsme nezabloudili, to se dozvíte kolem 10:30 a Babské rady se tentokrát zaměří na skořápky ořechů a přidáme k tomu i písničky, které nestárnou. Budou třeba od skupiny Olympic, později Valdemara Matušky, teď ale připravená Věra Špinarová.
2: Dopolední Express s Milanem Králem.

0: Slavný kufr skupiny Olympic v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli bude pokračovat francouzská, později americká herečka a zpěvačka Vanessa Paradis. 11 minut po 10. hodině a teď už je připravený Milan Knotek s dalším slavným Severočechem. Je to člověk, který se na severu Čech narodil, kariéru pak dělal v zahraničí, konkrétně v Německu, politik a diplomat Egon Klepš.
1: Slavní Severočeši.
2: Osud se s ním v mládí nemazlil, ale i přesto se stal Egon Klepš jedním z nejvlivnějších mužů Evropy. Narodil se v roce 1930 v Děčínských Podmoklech. Po druhé světové válce musela jeho rodina kvůli německému původu Děčín opustit. 15-letý Egon dokonce skončil v českém sběrném táboře. Když ho kvůli těžké nemoci propustili, byl s rodiči odsunut do sovětské okupační zóny Německa. Když mu za jeho politické názory v roce 1950 hrozilo v komunistické NDR zatčení, uprchl do tehdejšího západního Německa. Vystudoval historii a mezinárodní politiku. V 60. letech vedl mládežnickou organizaci CDU-CSU Junge Union. Jako volební manažer pomohl vyhrát kampaň kancléři Ludviku Erhardovi. 15 let pak zasedal v německém spolkovém sněmu. Mandát poslance Evropského parlamentu vykonával od roku 1973. Strávil tu 21 roků. Dlouho vedl mocnou frakci lidovců a v roce 1992 byl zvolen předsedou Evropského parlamentu. Řídil ho v přelomové době, kdy se schvalovala Maastrichtská smlouva a Evropa se po pádu železné opony znovu nadechovala ke svobodě. Po odchodu z evropské politiky v roce 1994 pracoval Klepš jako poradce finanční společnosti. Za své celoživotní zásluhy o evropskou integraci obdržel řadu mezinárodních vyznamenání. Zemřel v roce 2010 v Koblenci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Jedna z těch oblíbených českých kapel Činasky, jejich hit s názvem Básni, 10 hodin 21 minut pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever a my pro vás teď už máme tip na víkend.
1: Křížem krajem.
0: Na sobotní česko-německé setkání s bohatým programem vás do zaniklé obce Fukov ve Šluknovském výběžku zve Eva Bucharová.
2: Fukov je jedním z nejpozoruhodnějších míst Šluknovska, zaniklou obcí, která leží v úzkém výběžku českého území, který hluboko zasahuje do sousedního Německa. Místem protéká Spréva a vedla tudy železniční trať. Hned dvakrát tu překračovala česko-německou hranici. Přestože byla obec v roce 1960 zcela zbořena, její příběh dodneška propojuje obě strany hranice. Sousedská iniciativa Zažít město jinak vás zve v sobotu 19. září do Fukova na česko-německé setkání Zažít Fukov jinak, ozvěny zaniklé krajiny. Setkání se uskuteční od 10 do 20 hodin v prostoru zaniklé obce Fukov. Symbolicky vrátí do Fukova na jeden den život. Setkání nabídne hudbu, divadlo, tvořivé dílny, společný česko-německý stůl, lesní meditaci, bubenický workshop, sázení cibulovin na bývalém hřbitově i možnost zapojit se do tvorby mozaikové lavičky smíření, která ve Fukově zůstane jako trvalá připomínka společného česko-německého setkávání. Součástí programu bude koncert violončelisty Jiřího Bárty v prostoru bývalého kostela svatého Václava a večerní světlo pro Fukov, při kterém účastníci rozsvítí svíčky za někdejší fukovské domy. Den zakončí ve 20 hodin přeshraniční vyzvánění zvonů z české i německé hranice.
0: Sobotní pozvánku do Šluknovského výběžku pro nás měla Eva Bucharová.
1: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Teď už 10:30, posloucháte stále Český rozhlas Sever a dnešní čtvrteční dopolední expres. Deštivé počasí výrazně zlepšilo podmínky pro růst hub. Podle hydrologů je na území Libereckého i Ústeckého kraje pravděpodobnost jejich růstu vysoká v horských oblastech i velmi vysoká. Třeba jste se o tom už sami přesvědčili, nebo se teprve chystáte vyrazit. Houbaření sebou ale nese i určitá rizika, upozorňuje policie, jak je zmírnit a být v lese v bezpečí. Tak o tom teď budeme mluvit s redaktorkou Anou Podhornou, kterou vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne, dopoledne, pardon.
1: Dobré dopoledne.
0: Jaké zásady doporučují policisté dodržovat, aby bylo houbaření bezpečné?
1: Důležité je podle preventistů výlet nepodcenit, to znamená zvolit vhodné oblečení a obuv, připravit se tak na změnu počasí, mít sebou nabitý telefon a třeba i baterku, při plánování zvážit své síly a vzít si dostatek tekutin. A předtím, než houbaři do lesa vyrazí, je dobré někoho o plánu informovat, kam vyráží a kdy se mají vracet.
0: Mm-hmm. Jak by se pak měl člověk chovat přímo v lese?
1: Vhodné je sledovat trasu a všímat si výrazných objektů, které houbař míjí. Pokud je společně skupina lidí, je dobré se pohybovat v dohledu ostatních. V případě, že se člověk ztratí, preventisté doporučují hledat orientační body a zkusit se vrátit zpět po stejné trase. Kontaktovat blízkou osobu a v případě nouze policii na lince 158 nebo v horských oblastech horskou službu na lince 1210. Lze také využít aplikaci záchranky, která se záchrannými složkami sdílí polohu telefonu.
0: Jak časté je, že se houbaři ztratí?
1: Policisté v Libereckém kraji zaznamenali v průběhu tohoto roku jednotky takových případů, říká mluvčí Vojtěch Robovský.
2: Nutno podotknout, že tento trend v porovnání s předchozími roky mírně narůstá, což může být způsobeno nejen atraktivitou pohybu v přírodě, ale i přeceněním vlastních sil a nebo naopak podceněním přírodních vlivů.
1: Tento týden pátrali záchranné složky v Karlovarském kraji po houbaři na Sokolovsku. Pro 62-letého muže dopadlo houbaření fatálně. Policisté se tak zaměřují i na prevenci a informovanost turistů.
0: Jak taková prevence vypadá?
1: Houbařům a výletníkům se může stát, že v lese potkají policisty, kteří je osloví a připomenou zmíněné zásady. Jedna z akcí se konala nedávno v Bedřichově v Jizerských horách, popisuje policistka Zuzana Gelič.
3: Během preventivní akce se návštěvníci zajímali o doporučené postupy při ztrátě orientace v terénu i o další zásady bezpečného pohybu v horách. Policistky jim poskytovali informační materiály a připomínali, že i zdánlivě nenáročná vycházka se může vlivem změny počasí nebo podcenění přípravy či fyzické připravenosti jednotlivce proměnit v nepříjemnou situaci.
1: Preventisté v Libereckém kraji ještě podobnou akci plánují v říjnu na některém z houbaři často navštěvovaných míst.
0: Říká naše redaktorka Anna Podhorná. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Písničky, které nestárnou, já si vsadil na pár tónů a Valdemar Matuška v dnešním čtvrtečním dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Tušíte, co by mohli mít společného slimáci, vaše zuby a ořechové skořápky? Ne, netrapte se s tím, Jarka Vykoupilová nám to teď v Babských radách prozradí.
1: Babské rady.
2: 5 očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: by, jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Brzy Vašopatej dl Heidi Jenku, jejich duet Ztracený ráj. Teď už je ale připravená Slávka Brádlová, jí pravidelné tipy. Slávko, hezké dopoledne.
2: Hezký den tobě i posluchačům. Já začnu pozvánkou do Ústí nad Labem do Červeného kostela. Od 19 hodin tam začne krásný koncert filmové melodie světové i české aneb s kvintetem Dobře naladěni. Je to opravdu nový koncertní program a myslím si, že hudbu z řady českých filmů v podání tohoto kvinteta, tedy kvinteta, které si říká Dobře naladěni, si opravdu užijete. Pak bych pozvala do kulturního a kreativního centra v Litoměřicích. Od 19 hodin tam začíná komponovaný večer s názvem Tvůj věčně Bedřich. Život osobnosti velkého skladatele vdechne Vladimír Javorský přednesem opravdu pečlivě vybraných pasáží ze Smetanovy korespondence i z deníkových záznamů. Což je hodně zajímavé, protože tam jsou detaily, které s oficiálním životopisem nemají mnoho společného. Čeká vás vůně piva, mladistvá radost z bití i první zklamání, taky vyprávění o dvou manželkách i kruté smrti dětí. Na řadu přijdou i vzpomínky na švédské putování a boj za českou hudbu. Další pozvánka nás zavede do Hvězdárny v Teplicích. V 18 hodin tam začíná další díl cyklu Café Nobel, tedy další přátelské setkání s vědou. A dnes je téma, co jsou to molekulární stroje. Přednáška představí fascinující svět molekulárních strojů, historii, úspěchy i výzvy, které bude muset věda překonat, než se tyhle technologie stanou součástí každodenního života. Vyprávět bude chemik Jiří Kaleta. Ať už si vyberete cokoliv, hezky se bavte.
3: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dnes se poprvé schází Teplické volební komise pro komunální volby. Schodek rozpočtu na příští rok klesne o jednotky miliard korun. Ráno se na tom shodla vládní koalice. Pedagog a sbormistr Petr Trunec se stal in memoriam čestným občanem České Lípy. Převládá skoro jasno nebo polojasno, odpoledne zejména na horách ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V Teplicích mají dnes své první zasedání okrskové volební komise pro volby do obecních zastupitelstev. Zasedání členů komisí pro komunální volby, které budou 9. a 10. října, sleduje v Teplickém domě kultury naše reportérka Jana Vitásková.
4: Zasedání v estrádním sále právě absolvuje druhá polovina volebních komisí. První část tu byla od rána. V Teplicích bude letos 37 okrsků, to je o 10 míň než v předchozích letech. Dnes jejich členi, kterých je tady kolem 300, skládají slib, vybírají předsedy a místopředsedy a dozvídají se potřebné informace k organizaci voleb. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Čestné občanství České Lípy in memoriam obdržel Petr Trunec. Stal se tak 12. čestným občanem města po roce 1989. Oznámila to mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Trunec byl učitelem hudební výchovy a českého jazyka pro cizince. Během života vedl na Českolipsku několik sborů.
5: Petr Trunec byl sbormistrem a korepetitorem sborů pro děti i dospělé. Založil Českolipský kruh přátel hudby a působil jako dramaturg v Jiráskově divadle. 2 roky v České Lípě vedl základní uměleckou školu. S manželkou Marií Truncovou se starali o faru a kostel mistra Jana Husa v České Lípě. Podíleli se také na jejich renovaci. Z České Lípy Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka také odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schvalovat v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun.
3: Sport.
2: Hokejisté Litvínova zdolali v úvodním kole Tipsport Extraligy brněnskou Kometu výsledkem 2-1. Nahrávkou přispěl David Kempf. Ten se po 9 letech vrátil do české nejvyšší soutěže z NHL a v zápase nahrál na první gól. Měl také 71% úspěšnost na vhazování a na ledě strávil přes 21 minut.
6: To byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, abych hrál takhle hodně a musím říct, že mě to zase bavilo ten hokej. Doufám, že to bude také pokračovat, budeme sbírat body, vítězství a všichni se tady budeme bavit. Ani nevím, jako kolik byly ty procenta nebo tak, ale těch bulí bylo hodně, to bere trošku tu sílu, takže náročný zápas. Tři body strašně důležitý do toho začátku a do nám to sebevědomí a to jsme takhle chtěli.
3: Počasí.
2: Panuje skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty přes den do 21 stupňů Celsia ve stínu, na horách čekejte teploty i do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Policie řeší nehodu v Duchcově na centrálním náměstí před zámkem. Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 mezi Malým Březnem a Těchlovicemi na Ústecku. Projíždí se kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále pěkný čtvrtek 17. září, posloucháte Český rozhlas Sever. Svátek dnes slaví Naděžda, tak přejeme všechno nejlepší. No a nás čeká v této hodině jeden opravdu velký výlet. S cestovatelem a naším hostem Topím Pigulou totiž procestujeme 4 části Indie. Koupíme si kašmírový šátek, ochutnáme místní čaj v Darjeelingu, v Karnakatě pochopíme jiný styl fotografování lidí, než jak jsme zvyklí u nás, a v Rajasthan budeme svědky toho, jak se rychle a účinně trestají na tržnicích zloději. Určitě si na ty informace počkejte. Samozřejmě nezapomeneme ani na písničky, které nestárnou brzy. Duet Heleny Vondráčkové s Jiřím Kornem, teď Lešek Semelka.
3: Dopolední Express

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Z Českého rozhlasu Sever vám krásný den přeje Eva Bucharová a naším hostem je dneska pravidelný host, velký cestovatel Topí Pigula. Dobrý den.
2: Přeju vám hezký den i posluchačům, všem, kteří teďka mají, slyší můj hlas. A váš taky samozřejmě.
1: Než prozradíme naše dnešní téma, kde jste byl vlastně nejdál na svých cestách od České republiky?
2: Já jsem nad tím několikrát přemýšlel a musíme ale zvolit geografický směr. Jako nejjižněji to bylo na Novém Zélandu, nejseverněji to bylo za polárním kruhem, severním polárním kruhem tedy, nejzápadněji to asi bylo v Mexiku, a nejvýchodněji to bylo v Rusku okolo Bajkalu.
1: A dnešní téma je Indie. Topí Pigula byl v Indii, spočítali jsme to tady spolu 4x, poprvé někdy před 12-13 lety. A to poprvé mě zajímá, protože s jakým očekáváním jste jel do Indie poprvé? Nebo jste si něco pozjišťoval, nebo jste to nechal tak plynout samovolně?
2: Obojí. Já něco málo jsem si zjistil, něco málo jsem si načetl, byl jsem velký čtenář, ale samozřejmě průvodcovské rady a realita na místě je úplně jiná. Jo? Takže já vždycky, když jsem byl v Indii, tak jsem třikrát ze čtyř, tak jsem se zastavil ve čtvrti, která se jmenuje Paharganj a je to v hlavním městě, je tam nejlevnější ubytování baťuškářské, takže proto. Jo? A tak čtvrť se mění, takže to bylo, tam to byl pro mě jako ten úvodní indický skok a šok, ale vzhledem k tomu, že je tam fůra baťuškářů, tak to nebylo tak náročné, jo. Když jsem byl poprvé v Indii, tak jsem se vrátil nadšený. Podruhé jsem se vrátil naštvaný s tím, že už tam nikdy nechci, že tam hodně lidí, všichni na mě křičí, všichni mluví, všichni se mi snaží nějak něco prodat. Pak jsme tam jeli po třetí, to se mi líbilo moc, to byla Karnataka, jižní Indie a teď jsme tam byli po čtvrté, před půl rokem jsme se vrátili.
1: No, já bych začala Kašmírem, protože když se řekne Kašmír, tak mě se samozřejmě vybaví látka a celoživotní vlastně láska k tomu Kašmíru. Měli jste možnost tam opravdu získat takovou tu pravou látku, pravý Kašmír v Kašmíru?
2: Ano, ano, to byl jeden z cílů, když už jsme jeli do Kašmíru, tak jsme chtěli vlastně vidět jezero Dal, to je jako největší lákadlo, které tam je, a chtěli jsme si přivést kašmírový šátek, jo. Jenomže není Kašmír jako Kašmír. Kašmír je vlastně vlna z ovcí z konkrétního plemene a vyčesává se to, je to dlouhé to, a může se to samozřejmě jako lišit kvalitou, délkou toho chlupu a tak, takže na ty nejdražší kašmírské šátky jsme neměli, to je opravdu jako hra v tisících, ale přivezli jsme si, je to jemné, ono to zní jako klišé, jo, ale když řeknu, že v létě chladí a v zimě hřeje, tak takhle to nějak funguje. Takže přivezli jsme si, a byl to jeden z cílů kašmírského výletu, přivézt si z Kašmíru kašmírský šátek, stejně tak jako když jsem byl v Darjeelingu, tak jsem si chtěl přivézt čaj a přivezl, anebo když jsem byl v Číně, tak jsem si taky chtěl, v Číně jsem si chtěl ochutnat čínskou polívku na čínském trhu. Jo? Je to taková jako drobnost, ale to, co vlastně pro mě symbolizuje tu danou zemi. Tak jak jste to řekla, prostě Kašmír látka, tak přesně kašmírský šátek byl jeden z cílů.
1: Tak a co ještě Kašmír?
2: To jezero Dal je v podstatě údajně nejkrásnější část Indie, která existuje. Jezdili tam britští vojenští důstojníci, když to bylo ještě součástí britského impéria, a všichni to strašně chválí. Říkají, jestli pojedeš někdy do Indie, musíš jít do Kašmíru. Mm-hmm. To říkají všichni, ale nikdo neřekne, jeď do Kašmíru, ale nejezdi tam v prosinci. No a já tam byl v prosinci, takže část toho jezera byla zamrzlá, byly tam mlhy, nebylo to hezké, takže to nejkrásnější jezero jsem viděl v té jeho nejškarečí podobě.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: My se s Topím Pigulou, naším dnešním hostem, přesouváme teď do Darjeelingu, ale ještě předtím tady upřesníme to období, kdy vy vlastně cestujete. Vy cestujete v období prosinec-leden a přitom Indii máme spojenou s velkým horkem, se sluncem. Jak je to tedy v té Indii na přelomu prosince a ledna?
2: No jak kde, protože ta Indie je obrovská, že jo? Takže když se podíváte, součástí Indie jsou Himaláje, to znamená v těch horách opravdu bude zima, a když se budeme bavit o Kašmíru, tak okolo Silvestra tam padala teplota těsně pod nulu, dejme tomu 2-3 stupně pod nulu, že byly zamrzlé kaluže, ale nevydržely zamrzlé celý den, a v jižní Indii v té samé době bude tak jako u nás v Řecku, jako jo, horko, teplo, a v Indii teď mají obrovské problémy, když tam jsou vlny veder, tak tam jdou teploty přes 40, umírá se tam teda na vedro ve velkém, ale třeba, to by mě vůbec nenapadlo, dokud jsem si to nepřečetl, se tam nesklízí pole, protože představte si, že je 42-40 stupňů vedra a vy máte jít jako ručně sklízet pole, jako to není v lidském organismu, jako tam ty kolapsy jsou, jo, tam to, že vypotíte obrovské množství nejenom vody, ale sodíku, a pak kolabujete z nedostatku sodíku v těle, tak to se tam děje.
1: Mm-hmm. No, když se řekne Darjeeling, už jsme to tady zmínili, tak se vybaví každému čaj, tedy jaký je čaj Darjeeling v Darjeelingu? Je jiný než ten u nás v čajovně?
2: No rozhodně. Jednak Darjeeling je město, které je postavené v kopci. A pokud některý z posluchačů pojede do Darjeelingu, tak to, co se prodává dole na úpatí toho kopce, třeba u vlakového nádraží, tak je výrazně levnější než nahoře. Čím stoupáte s nadmořskou výškou, tak tím stoupá cena. Ale ano. Úplně toho samého výrobku. Jo? To znamená, že nahoře bydlí, je tam čistší vzduch, je to tam všecko lepší, tak tam bydlí ta bohatší sorta společnosti, dole bydlí ta chudší, tomu jsou přizpůsobené ceny, takže pokud si chcete přivést čaj z Darjeelingu, tak úplně ideální prodejny jsou kousíček za autobusovým nádražím a koupíte tam to šampaňské mezi čají, jo? Ten pravý Darjeeling. A pak samozřejmě se to dá koupit v čajovnách, jak jste říkala, anebo přímo jako v továrnách na zpracování čaje. V jedné z nich jsem byl, viděl jsem čajovny nebo továrny na zpracování čaje na Srí Lance, která je taky jako známá v jižní Indii, ale ten Darjeeling je známý právě tím, že má nejkvalitnější čaje na světě. A abych odpověděl na tu vaši otázku, jestli je jiný, tak mě strašně překvapilo, že ty kvalitní darjeelingské čaje jsou světlé. Ono samozřejmě jako je mnoha, záleží na tom, jakým způsobem to oxiduje, jakým způsobem to zpracovává, ale mně to přišlo, že je to slabé, že je to takové jako šizené v uvozovkách. Jo? Až pak jsem se dopracoval k tomu, že je to vlastně jemné a že ten hrubý čaj plný taninu, že ten není vlastně úplně nejlepší, jo? Že oni si tak opravdu umí udělat a vlastně se mi liší kvalitou i tím, v jaké nadmořské výšce roste. Jak jsem říkal, že je to v kopci, tak ty čaje z těch vyšších čajových plantáží jsou kvalitnější, lepší a dražší než těch nižších.
1: A to se připravuje stejným způsobem, jako u nás, prostě zalití vroucí vodou?
2: Teoreticky ano, že jo. Oni, tam je velké dědictví po Britech, takže to pijou s mlíkem, což já nemám rád. Ti Britové tam zavedli, já se k té vaší otázce vrátím, ale zavedli železnici, zavedli poštu, zavedli část technického zpracování čaje, a zrovna do Darjeelingu se čaj dostal víceméně taky díky Britům, ale díky shodě nešťastných náhod, protože původně se tam pěstovala káva a dostala se tam kávová res, to znamená začala ničit ve velkém ty plantáže kávy, a ve stejnou dobu shodou okolností začala krachovat banka, kde ti kávoví plantážníci měli uložené peníze. Takže oni přišli o tu kávu na těch polích a zároveň měli znehodnocené úspory, a ve stejnou dobu tam Britové vysázeli pokusné políčko, tuším, že to má na svědomí britská světoznámá botanická zahrada Kew Garden v Londýně, a zjistili, že to jde, že tomu čají se tam daří, tak se vyplundrovali ty kávové plantáže a místo nich se nasázeli ty čajové. A tak se dostal vlastně čaj do Darjeelingu.
1: A teď k té přípravě.
2: Zalívá se to stejně, akorát, že se to nelouhuje tak dlouho. Postřeh z indických cest, který se týká vaření čaje, tak je, že není úplně dobré pít jako vodu nabranou kdekoliv. Ale ten čaj, to je vlastně převařená voda. A v Indii to dělají tak, že mají velkou nádobu, ve které vaří čaj, odebírají z toho ten čaj a přihazují tam vodu a lístky, takže ta voda vlastně pořád bublá, pořád svaří. Jo? To znamená, že mám-li doporučit nějakou jako relativně bezpečnou tekutinu, tak je to ta dlouhodobě převařená voda, což je čaj v Indii.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Heasters.
3: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S naším dnešním hostem, cestovatelem Topím Pigulou, jsme si dneska vybrali jednu ze zemí, které projel, a je to Indie. My jsme už letem světem prošli Kašmír a Darjeeling. Dostáváme se na třetí vaší cestu. Je to místo Karnataka. Ten název není tak úplně známý jako třeba Kašmír nebo Darjeeling, tak pojďte nám Karnataku přiblížit.
2: Karnataka byla výborná lokalita pro mě. Byla jsem měsíční dovolená, ta vánoční, jak jsem říkal, nebo vy jste říkala, že jezdím od půlky prosince do půlky ledna. A Karnataka není známá proto, že hned vedle je maličký stát, který se jmenuje Goa. A ten je známý tím, že tam jsou krásné pláže, levný alkohol, jako vysaje ty turisty, takže ta Karnataka vlastně není až tak atraktivní pro ty klasické turisty. Já jsem baťuškař. A když jsme tam s partnerkou byli, tak jsme narazili třeba na město, které se jmenuje Karvar. A já jsem jí pořád sliboval, že po tom toulání, že přijdeme k moři a okoupeme se v tom moři. No a přijeli jsme do Karvaru a bohužel jsme teda viděli jako řeku hnusného plastu odpadu, jak teče do toho moře, tak to vás vlastně hned přišla chuť se v tom koupat. Jo? Takže to byla škoda. Nicméně Karnataka je velmi plná velmi milých lidí, kde běloh je takovou atrakcí, že se s váma pořád někdo chce fotit. Ale jakože pořád. Jo, že přijde Belur je městečko, kde mají krásný černý chrám, postavený z kamene, který se jmenuje Mastek, a teď tam přišla jako třída školní a pan učitel říkal, prosím vás, nezlobte se, a můžeme se s váma vyfotit, a my, protože víme, že si s těma bílýma hubama jako fotí někdo pořád, tak jsme říkali, tak jo, takže se s náma vyfotila školní třída, pak každý žák zvlášť a nakonec ten učitel zvlášť. Jo, a teď to je takové jako riskantní, že všichni okolo vidí, že jste ochotní jako zapozovat, tak když ta třída odejde, a mohl byste ještě s náma, jo. Takže někdy je to trošičku náročné, ale na druhou stranu tím, že jsem publicista, reportér, tak se nechám fotit, protože já vlastně taky chci ty lidi vyfotit, jo. Takže to beru jako reciproční službu. Třeba jsme neměli problém v té Karnatace, což je jeden ze svazových států Indie, tak jsme neměli problém právě s focením lidí. Jo? Když někde na někoho namíříte foťák, tak on většinou se jako odvrátí, že nechce být focený, anebo mu to nevadí a ignoruje to, anebo řekne, že nechce být focený. Ale tam to bylo úplně obrázně. Já vám začali pouzovat. Tam byl problém vyfotit toho člověka normálně, jako při běžných činnostech. Takže když jsem fotil lidi při sklizní cukrové třtiny, tak oni měli tendenci jako vzít tu mačetu a jako zapouzovat, jo, hrdě se postavit. Já jsem říkal, ne, pracujte, já potřebuji ty fotky do reportáže, jako že makáte, jo. Totéž, když to bylo třeba dělali cihly, jo, tak taky se hned postavili vedle sebe a začali se usmívat, tak jsem si je vyfotil, a nebo často to bývávalo jako vyfoťte si nás, nebo my se vás vyfotíme jenom pro ten akt toho focení, ne pro tu fotku. To znamená, oni tu fotku ani nechtěli vidět. Jo, oni říkali, chcete se nás vyfotit, tak jo. My jsme si je vyfotili a šli pryč. Jo, že tam by, ukáž, jak se to povedlo, by u nás bylo normální. Z mého jako novinářského úhlu pohledu je to země zaslíbená, že jako nadělám obrovské množství fotek a neřeší si tam nějaké GDPR a takové věci. Jo, oni jsou rádi, že se jim někdo věnuje a recipročně se chtějí vyfotit s náma.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dneska cestovatel Topí Pigula. Dneska máme téma Indie a dostáváme se na čtvrté místo, protože Topí Pigula byl čtyřikrát v Indii. Dostáváme se do Rajasthánu. Jaké byly zážitky?
2: Tam to bylo pro mě hrozně zajímavé, protože je to na hranici s Pákistánem. Tam je velká poušť, takže jsem si třeba půjčil motorku. Nebyl jsem si úplně jistý, řidičák mám, bylo to oficiálně půjčené, ale když mě zastavoval muž v uniformě, nevěděl jsem, jestli to policie, nějaká ochranka nebo něco, tak přece jenom bude umět anglicky, domluvím se s ní, co po mě chce úplatek, jo, jako nebylo to úplně příjemné. A on mi v podstatě jako říkal, že tam sice můžu jet, i s tou motorkou, že tam můžu jet, ale že bych si tam měl něco koupit. To byl v podstatě nahanič, jo, aha. Ale měl uniformu, vypadal pro lajka, jako policajt, a viděl jsem tam trestání zlodějů, což mi přišlo právě v tom Rajasthánu strašně vlastně sympatické, jako rychlá spravedlnost. Chytili zloděje na tržišti a na místě ho seřezali takovýma bambusovýma holema.
1: A hlavně, že mu neusekli ruku.
2: Ne, nic takového. Je prostě jenom ho jako seřezali, tak aby ho to bolelo, ale aby mu nic nezlomili. Bylo vidět, že ta ochranka, ten policajt nebo co to bylo, tak ten věděl, kde být, protože byl po dlouhých kostech, to znamená v holeně, jo, a pak ho pustili. Tam byla taková rychlá spravedlnost.
1: A jaká je vlastně krajina toho Rajasthánu?
2: Je to polopouštní většinou a mají tam třeba krásné místo, které se jmenuje Puškar, a je to místo, kde bývává největší trh z velbloudy. Ale můj osobní zážitek tady konkrétně z toho Puškaru, tak vlastně jsou dva. Jeden je, že se mi tam podařilo a mám z toho krásné fotky chytit asi metr a půl velkého varana, jako ještěr. Tak toho jsem chytil, vytáhl z nory a mám krásné fotky. A druhé je tam, je to v podstatě posvátné místo s takovou posvátnou lagunou, vodní plochou, a říkávalo se, dneska už tam nejsou, ale říkávalo se, že tam byly posvátní krokodýle, nesmílo se tam koupat. Odchytil mi tam nějaký prostě místní svatý muž a asi za $2 mě tam požehnal, dal mi takovou stužku na ruku. Něco podobného, co máte taky. A mě ta stužka pak otevírala dveře, protože když mě chytil nějaký další nahaněč, říká, já už jsem zaplatil, já už mám, jako jo, já už jsem si tenhle $2 iniciační rituál prošel, a v podstatě to bylo jako jenom, jako, to nebylo nic vstupné, to bylo prostě jenom jako koupit si něco, abych já pak mohl ukazovat, že já už tady v vozovkách k vám patřím. Rajasthán, často Rajasthánu jsem prošel sám. A moc se mi tam líbilo, protože já mám rád takovou tu smaženou kuchyni, která možná není úplně zdravá, ale tam je častá. Já mám rád kari, samozřejmě, kari ve všech jeho podobách. Jo. Když se řekne kari, tak si člověk představí jedno koření, ale ono je to směs koření. Jo. Tu žlutou barvu kari dává kurkuma. Třeba v Karnatace jsme viděli, jak se kurkuma pěstuje, jak roste, že opravdu to je jako výrazně barvivá. Jo. A teď to kari je různě pálivé. A zase je třeba říct, že když oni vám řeknou, že nám dají něco jenom málo pálivé, tak na naše podmínky je to hodně pálivé. Jo? Takže hrát si na frajera a říct, jako klidně mi dejte hodně pálivé, já to snesu, tak není úplně dobrý nápad.
1: Pak už vlastně cítíte tu pálivost a jak si asi postrádáte chuť toho pokrmu.
2: Přesně tak, jo. Z Indie si vždycky vozím koření a čaj. A když mluvím o koření, tak a to platí hlavně o Blízký východ, ale v Indii jsme si to teďka kupovali taky, tak je kardamon, já ho mám hrozně rád. Uh-huh. A u nás se blbě schání.
1: Takže umíte vařit?
2: Vařím rád, teď když řeknu, že umím vařit, tak si někoho, že se moc chlubím, jo, tak to bych ne, ale vařím rád a jak mě, tak té mojí světlaně to chutná. Ta navíc jezdí se mnou, takže ta má šanci porovnat, jak se vaří v Indii a jak já pak vařím doma.
1: Tak o jídle jiných zemí s Topím Pigulou zase někdy příště, tentokrát jsme putovali po Indii, děkujeme, že jste nám dělal průvodce a brzy se budeme těšit na shledanou.
2: Taky doufám, že mě pozvete a je to tady moc příjemné. Děkuju.

0: Duet Karla Černocha i Ivety Bartošové s názvem V tom v dnešním dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. 11 hodin skoro 44 minut. Teď se ale dostáváme ke 13. hodině, kdy vysíláme pravidelný pořad Alex a host. Hostem Alex Minářové bude tentokrát zpěvačka Petra Janů. A o čem si budou povídat?
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.
0: Povídání s Petrou Janů si tedy poslechněte po 1 hodině odpoledne u nás, teď už v dopoledním expresu pokračují Village People, stále příjemný čtvrtek 17. září.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Radek Tomášek, žádná jiná už brzy, tady bude 12. hodina pravé poledne. Popřeji dobrou chuť k obědu, u nás v programu budou pokračovat písničky na přání s kolegyní Renátou Filipy a ten je připraven jeden z receptů Slávky Brádlové. Je to vepřový plátek, tentokrát na žampionech.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme vepřové plátky na žampionech. Houbařská sezona se prý letos vydařila, ale pokud jste nebyli úspěšní, tak můžeme vzít za vděk třeba žampiony, které rostou v každém marketu. Na 4 porce budeme potřebovat 4 pěkné plátky vepřového masa. Může to být kýta, plecko nebo šťavnatější krkovice. K tomu miska čerstvých žampionů, 1 cibule, 3 lžíce oleje nebo másla, 200 ml šlehačky nebo smetany na vaření a sůl a pepř. Plátky masa naklepeme, nařízneme jim okraje, osolíme, opepříme. Nakrájenou cibuli spěníme na oleji nebo másle a na tomto základu opečeme maso z obou stran. Podlijeme a dusíme skoro do měka. Teprve potom přidáme očištěné nakrájené žampiony. Nezapomeneme sloupnout hlavičky a všechno dohromady dodusíme. V závěru přidáme šlehačku nebo tu smetanu na vaření a necháme přejít tvar. Pokud se vám sos zdá příliš řídký, můžete ho zahustit lžičkou hladké mouky rozmíchané v troše studené vody. Tuhle směs vlijeme a ještě dobře provaříme. Podáváme s dušenou rýží. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Na silnicích v Ústeckém kraji zatím policisté řeší víc nehod než minulý rok. Lesní úřad uzavřel lávku přes Loupský potok v Děčíně kvůli jejímu havarijnímu stavu. V Nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení, funguje tam nový kruhový objezd. Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky na horách a teploty do 21 stupňů. Krásné čtvrteční poledne vám všem přeje Jana Moravcová. Od začátku roku do konce srpna řešili policisté na území Ústeckého kraje přes 5800 dopravních nehod. Oproti loňsku se jejich počet podle údajů policie České republiky zvýšil zhruba o 250. Nejčastějšími příčinami bylo nevěnování se řízení a nepřiměřená rychlost. V necelých 300 případů nehodu zavinili řidiči pod vlivem alkoholu nebo drog.
5: Z policejních statistik pro celou republiku vyplývá, že se tento rok zatím nejčastěji bouralo v pátek. Oproti minulému roku se zvýšil počet usmrcených motorkářů, a to z 39 na 60. Výrazně ubylo srážek se zvířaty. Loni jich policisté do konce srpna evidovali přes 2000, letos jen lehce přes 800. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
4: Turisté se nedostanou na lávku přes Loupský potok v Děčíně Loubí. Dřevěný mostek je ve špatném technickém stavu a lesní úřad ho nechal uzavřít. Město už před 2 lety začalo připravovat jeho rekonstrukci, zatím se ale nepodařilo najít vhodného dodavatele.
6: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila nechá město dřevěný mostek úplně odstranit, aby na něj nevstupovali lidé. Ve spolupráci s klubem českých turistů byla už proznačená náhradní trasa. Turistická stezka teď vede po krátké obchůzce mimo uzavřený můstek. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: V Chrastavě na Liberecku můžou lidé využívat novou okružní křižovatku v Nádražní ulici. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace. Podle radnice by se měl supermarket veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. Zemědělci letos přijdou na tržbách o více než 25 miliard korun, vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let.
0: Počasí.
4: Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně bude o něco více přibývat oblačnosti a postupně bude dnes taky na severu převládat oblačno. Na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách do 16 a povane slabý, na horách mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Nehodu čekejte na náměstí Republiky v Duchcově na Teplicku, projedete s opatrností a bouralo se taky ve Štětí na Litoměřicku. V Cihelné ulici se srazil osobní vůz s nákladním, nehoda se obešla bez ranění a i tam projedete s opatrností. To byly zprávy ve 12 hodin, já vám přeji dál šťastnou cestu a příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď otevřeli dnešní středeční polední písničky na přání, tedy čtvrteční. A vy tedy už můžete volat do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 900 1104. Dnes se jako první dovolal pan Milan z Horní Poustevny. Pane Milane, hezké odpoledne.
2: Dneska den vám srdečně posluchačům Rádia Sever, tady Milan Pavlovný Poustevny.
1: Bude to Lucie Vondráčková a taky Radim Flender, stanice Svět. Pro koho bude?
2: Bude to zase jako vždycky pro Jirku Gersta, pro Pavla Bláhu, pro Pepu Pospíšila, pro Lucinku, pro naše zdravotní sestřičky do údržby, pro pana Rainera, pro, s panem Fischerem, pro kuchy z 18. Pro moji sestru Jitku a pro paní Janušku do okolo Šenova si poslouchá.
1: Tak písnička je připravená, pane Milane, přeji vám hezký den do Horní Poustevny. Naslyšenou.
2: Děkuju, moc krát, naslyšenou.

Radim Flendra a taky Lucie Vondráčková, jejich stanice Svět. K nám do studia se dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem, přála si písničku od Hanky Zagorové, Biograf láska. A písničku posílá všem posluchačům pro hezký den.

0: Hanka Zagorová a její biograf Láska. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další už na naší lince 475 212 212 vybírá paní Irenka ze Semil. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady je Irena ze Semil. Já vás všechny zdravím a protože včera bylo Ludmilky,
0: ano.
1: A moje maminka se jmenovala Liduška, jenže bohužel 8 let už je v nebíčku a já jsem se včera nemohla dovolat, tak bych ji chtěla dodatečně zahrát písničku, jak jsme se domluvili a moc na ní vzpomínáme s manželem. A moc nám chybí, moc a moc. A v té bezvadný rádio je tohle to vůbec máte. Moc krát vám děkuju.
0: Paní Irenko, taky díky za zavolání. Pozdravte manžela a posílám Michala Tučného tam u nebeských bran.

0: Michal Tučný a Tam u nebeských brán. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Severa. Tu další už vybírá na telefonu pan Jirka ze Šluknova. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím a chtěl jsem vás poprosit Míru Zvěrka a Mariku Gombitovou v Slepých uličkách a můžu jmenovat...
0: Ještě. Určitě, povídejte.
1: Bylo by to pro manželku, pro Lidušku do Dolní Poustevny a pro všechny děvčata tady pečovatelákou mládeží.
0: Písnička je tedy připravená, tak pane Jirko, pozdravte vaši paní, díky za zavolání a hezký den. Děkuji. Naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Petra Janů.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Miroslav Žbirka a také Marika Gombitová dospívali. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Já se teď skoro o půl jedné dívám na první e-mail, který jste napsali na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Pojďme na tu písničku. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od skupiny Buty Tata mému tatínkovi k narozeninám, které měl v pátek 18., které bude mít v pátek 18.9. a přeji dalších krásných výpěstků na zahradě, jako měl letos. Děkuje dcera Lenka. Musí.

skupina Buty a jejich tata. 12 hodin a 32 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho čtvrteční polední písničky na přání. Ta další je opět z e-mailu. Dobrý den vám i posluchačům, prosím o písničku, kterou bych sice opožděně, ale o to upřímněji poděkovala za přání k svátku Marcelce a Radkovi, Božence do Jirkova, Maruškám do Děčína a Šestajovic i Vece a paní Hance do Úval. Potěšili jste mě a ještě jednou moc děkuje. Stálá posluchačka paní Maruška z Chomutova. Budeme hrát Davida Dejla a také Moniku Absolonovou. Budu tu stát.

0: Monika Absolonová a David Dale a jejich písnička Budu tu stát. Tady je další posluchačka, která se dovolala k nám do studia Českého rozhlasu Sever. Je to paní Věra z Dobrné. Hezké odpoledne i vám.
1: Ano.
0: Budeme hrát Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho. Paní Věrko, pro koho bude?
1: Bude to pro syna Michala.
0: Ano.
1: Dceru Kamilu. Pro Roberta, řidiče autobusu. Pro Míra Kartárka, protože nebyl dlouho slyšet. A hlavně to bude pro manžele Matějkovi do Ústí nad Labem. Chtěla bych jim všechno popřát a poděkovat za všechno, co dělají pro našeho vnuka Ondráška. A poslat mu za něho hodně sladkých pusinek.
0: Dobře, písnička je připravená, tak vám moc díky za zavolání. Mějte hezký den.
1: A vám moc děkuju.
0: Taky děkuju. Mějte se. Naschledanou.
1: Vy taky. Naschledanou.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba? A může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se budeme ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Heasters.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Honza na dvě je ta jeho podvod a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď na vaše SMSky na čísle 911-04. Hanku Hegerovou a taky Petra Habku Levandulovou písničkou bych chtěla potěšit všechny posluchače tohoto rádia. Za zahrání děkuje paní Naděja.

Hana Hegerová a Petr Habka, jejich Levandulová. Na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku na přání. Hezký čtvrtek, dnes má 58. narozeniny americká zpěvačka Anastasia, která letos 15.10. vystoupí v Brně. Tak nějakou hezkou písničku od ní. Naděždám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy. Tak tady je Anastasia a píseň One Day in Your Life.

0: Anastasia a One Day in Your Life. 12 hodin a 55 minut k tomu. Čas nám letí jako voda a pomaličko jistě končí dnešní čtvrteční polední písničky na přání. Ty další opět po 18. a už se na vás těší kolega Miroslav Tartárek. Jana Moravcová ale připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. S nimi ve studiu bude za pár minut. Do jedné posílám skupinu Europe. A Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Rumburk a Klub českých turistů Krásná Lípa vás zvou na oslavy 130. výročí Augustovy věže na Dymníku. Přijďte v sobotu 19. září od 14 hodin oslavit výročí jedné z dominant Šluknovského výběžku. Těšit se můžete na Krásnolipský komorní sbor, prťáky, jazz band umělecké školy Rumburk, taneční skupinu The Wings a roztleskávačky Čírkec. Na programu budou také historické fotografie, sokolníci s dravými ptáky, ukázka turistického značení, tvořivé dílny pro děti i dospělé a vlastivědná vycházka s průvodcem. 130. výročí Augustovy věže na Dymníku, sobota 19. září od 14 hodin. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Sever.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Nedále vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává po dnešním rozhodnutí soudu dál v bělušické věznici. Přestavbou Sokolského kina v Roudnici nad Labem vznikne nové kulturní a kreativní centrum. Prezident Petr Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, na horách slabé přehánky a teploty naměříme dnes do 21 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek, zatím zůstává ve vězení. Okresní soud v Mostě o návrhu na podmíněné propuštění nerozhodl. Za mřížemi je doživotně odsouzený dvojnásobný vrah přes 39 let. Psycholožka věznice dnes u soudu v Mostě nedoporučila propuštění 65-letého muže na svobodu. Záruku za Navrátila pozastavil spolek OIKIA. Nově záruku nabídla Společnost pro právní stát. Muž žádal o propuštění v minulosti. Opakovaně. Navrátil si trest odpikává ve věznici Bělušice nedaleko Mostu. Soud bude v řízení pokračovat v listopadu. Z chátrajícího Sokolského kina v Roudnici nad Labem bude kulturní a kreativní centrum. Česká obec Sokolská plánuje, že práce by mohly začít po novém roce, říká autor stavební dokumentace architekt Jiří Žid.
2: Dokončím prováděcí dokumentaci. To hlavní gro projektu je přeměna monofunkčního kina na vícefunkční sál pro denní využití, pro kovor, pro kulturní a kreativní činnosti. Původní podoba budovy od Kamila Roškota a snažili jsme se na tu jeho práci navázat.
0: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Internetové platformy budou podle návrhu Evropské komise muset nově dokázat, že jsou bezpečné pro nezletilé. Povinnosti se týkají jak sociálních sítí, tak služeb pro sdílení videí, online videohry, AI společníky a chatboty. Nový plán zároveň zakazuje návykové funkce, nekonečné scrollování anebo nová upozornění během hodin určených ke spánku. Komise chce taky razantněji chránit děti mladší 15 let, 13 a 14 letí proto budou nově podléhat rodičovské kontrole. To znamená, že si rodiče prostřednictvím svého účtu vytvoří takzvané mini účty, ke kterým by mladiství měli přístup. Pro děti do 13 let návrh počítá s úplným zákazem sociálních sítí.
1: Počasí.
0: Dnešek bude skoro jasný nebo polojasný, odpoledne bude postupně převládat oblačno a na horách čekáme slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ode dneška až do konce října bude uzavřená ulice K Zámečku v teplické části Sobě. Druhý důvodem jsou práce na inženýrských sítích a dvě osobní auta havarovala v ulici Učíkova v Raspenavě na Liberecku. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkný čtvrtek s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
3: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji. Sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janu je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takovej oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou vzhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví, i když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra, ale říkám si, tak zítra, no tak třeba k tomu jednou dojde, ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch roubách, v tom třpitivém světě a tak, takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím, co ještě, festivaly prostě.
0: Desky.
1: Singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. a přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře, nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé, téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhletu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takový truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to beru si to už osobně. Třeba vás doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevýjde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů s Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Tak. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenko, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No, jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot, teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí. Takže on byl nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl. Dokonce někde v Tobuganu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčky.

0: Kočka.
1: Ano. Hmm. Na co se těšíte?
0: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším. Já už
1: prostě se,
0: já se měním, já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
1: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
0: Já děkuju za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Okresní soud v Mostě dnes nerozhodl o podmínečném propuštění nejdéle vězněného Čecha. Ovoce a zelenina z expozic zahrady Čech skončí ve skladu potravinové banky. Město Bílina po necelých 3 letech dokončilo opravy historického domu Černý kůň na náměstí. Zítra bude převažovat oblačno, ráno s mlhou, k večeru přehánky, teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. O podmíněném propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila okresní soud v Mostě zatím nerozhodl. 65-letý Navrátil je ve vězení déle než 39 let za spáchání 2 vražd obzvláště brutálním způsobem. Trest se odpikává ve věznici v Bělušicích na Mostecku.
2: S podmínečným propuštěním Navrátila nesouhlasí vězeňská psycholožka. Podle ní odsouzený neplnil podmínky antiagresivního programu. Záruku za Zdeňka Navrátila pozastavil i spolek OIKIA, který se za něj minulo zaručil. Novou záruku nabídl spolek Společnost pro právní stát. Jednání bude pokračovat 5. listopadu. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Potravinová banka v Litoměřicích získala netradičního dárce. Do skladu banky v těchto dnech putuje ovoce a zelenina, která zdobila veřejná expozice na veletrhu Zahrada Čech. Potraviny teď pomohou hlavně potřebným. Přibližuje ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
3: Dnešním dnem si začínáme svážet ovoce a zeleninu, která potom půjde lidem do balíčku. Jsou tam zejména jablka, jsou tam i hrušky, viděla jsem brokolici, lilek, zelí, takže myslím si, že toho bude spousta a ty balíčky budou pestré.
0: Město Bílina dokončilo opravu historického domu Černý kůň na Mírovém náměstí. Jak řekla místostarostka Marcela Dvořáková z ODS, rekonstrukce stála 38 milionů korun. V přízemí je nově infocentrum a prostor pro kavárnu. V patře město plánuje interaktivní expozici o historii města, lázeňství a těžbě uhlí. V podkroví budou řemeslné dílny pro děti i dospělé, které město připraví ve spolupráci s domem dětí. Dům získalo město před lety od státu a jeho rekonstrukce začala v lednu 2024. Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici kvůli anonymní výhrušce. Žádnou výbušninu tam nenašli, informovala o tom policejní mluvčí Michaela Richtrová. Policie musela evakuovat 10 lidí, všichni jsou podle provozního ředitele nemocnice Jiřího Pichlíka v pořádku. Po člověku, který nemocnici vyhrožoval, policisté pátrají.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně oblačno, ráno ojedinělé mlhy, přes den se místy vyskytnou přehánky a večer bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra na severu 18 až 21 stupňů, ve Šluknovském výběžku 17 až 19 a na horách maxima mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Osobní auto srazilo chodce ve Všebořické ulici v Ústí nad Labem. Nehoda je se zraněním a doprava je tam aktuálně řízena v Kyvadlově a bouralo se taky v Chomutově v Kadaňské ulici. I tam se bohužel nehoda neobešla bez zranění. Jsou tam záchranáři a policisté. Projedete s opatrností. Tak šťastnou cestu a příjemné a pohodové odpoledne s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Umíte poskytnout první pomoc a víte, že existuje nejen ta, jejíž součástí je resuscitace, ale taky první pomoc psychická. Právě o ní si dnes budeme povídat. Jako slavného Severočecha vám představíme jednoho německého politika, prohlédneme si jednu zajímavou základní školu a něco málo se zcela mimo školu naučíme s Martinem Písaříkem. To už za pár minut, konkrétně po písničkách Jany Chládkové a Daniela Hulky.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: 12 minut po druhé hodině odpolední jsme společně s Danielem Hůlkou dobili ráj. Před námi je rubrika Martina Písaříka nazvaná Co v učebnicích nebylo. A Martin se v ní dneska ptá, jestli má Francie společnou hranici s Nizozemskem. Tak v zeměpise jsem nikdy úplně nejsilnější nebyla. Podívala jsem se na mapu a odpověď je za mě jednoznačná. Nemá, ale ono to asi tak jednoduché nebude.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkné čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. První pomoc to už dávno není jen obvaz, resuscitace nebo fixace zlomené ruky. Nově se lidé v Česku učí také reagovat, když někdo v jejich okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví totiž přišel s kurzem první psychické pomoci. Lidé se v něm učí rozpoznat duševní obtíže, citlivě o nich mluvit a včas nasměrovat člověka k odborné pomoci.
1: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
2: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
1: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Chceš si vzít život?
3: To znamená, že to slovo nebo ten čin vyslovíme.
1: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života a pokud zjistíme, že plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
4: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat. Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo po traumatické události.
5: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba v České republice, ale i jinde ve světě. Jeden z pěti lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
4: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnice Lucie Derumo-Steinerové z Národního ústavu duševního zdraví na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí.
5: Čím dříve se problém podchytí, tím dřívější je uzdravení, což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity.
4: Zatím je kurz tady určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Příroda ve třídě, třída v přírodě. Tak je popsaná základní škola ve Velemíně na seznamu aktérů pozitivní změny projektu Mozaika proměna regionu. Co všechno se za tím označením skrývá, na to se byl podívat náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Především je zatím úspěchem jméno paní učitelky Václavy Koubové. Ředitelka školy Ladislava Malíková mi řekla, že v jejím výběru to byla šťastná ruka jejího předchůdce. V době, kdy se stala ředitelkou, paní učitelka nastupovala a nápady, jak školu udělat hezčí, příjemnější, dostupnější a hlavně zábavnější pro děti, se od té doby snaží převést do reality.
1: Tak nám popiš třeba, jak vypadá taková velemínská učebna.
2: Rozhodně vypadá je jinak než klasický obrázek z minulého století. Typická dřevěná škamna mají ve škole na chodbě pouze na ukázku. Místo za sebou srovnaných stolků ve stylu těch dřevěných škamen jsou tu tři polokruhové zděné stoly, obložené mozaikou z dlažby. Uprostřed každého dřez a dají se tak velmi rychle dobře otřít a očistit. Žáci pak sedí celou dobu čelem k sobě a nemusí se na sebe otáčet. Místo tabule je tu plátno s dataprojektorem a přes skleněné dveře se dostanou žáci přímo do skleníku, kde si můžou rovnou odebírat vzorky pro zkoumání. A ten neúplně běžný přístup k výuce, který se pozitivně projevuje i v úspěšnosti žáků u přijímacích zkoušek, není jen o této učebně.
1: Tak ještě něco dokáže předčít ten skleník přímo ve škole?
2: Místo hlasitého projevu dětí, které paní učitelka poslala do jiné učebny, křičeli ze zahrady do oken špačkové. A není divu, ta zahrada je opravdu přírodní poklad, který láká spoustu živočichů. Při pohledu z ní vidí člověk kolem sebe čnít sopečné vrcholy Českého středohoří a přímo před sebou má přírodní bohatství. Sama paní učitelka se podílela na projektování zahrady, kde je mnoho lokálních druhů dřevin, ze stromů třeba dub, lípy, jeřáby. Mezi nimi je květnatá louka, kde mají květiny včely na opylování. Jsou tu dva rybníčky, jeden úplně přírodní, druhý částečně i okrasný. A voda se stala domovem mnoha vodních i obojživelných živočichů. Školáci při výuce ty živočišné i botanické druhy přímo poznávají, případně si rostlinné části odnáší do učebny na zkoumání. A v zahradě pak třeba v altánu, v týpí nebo v houpacích hamakách můžou trávit i volný čas.
1: Říká Robin Rerich, který nás vzal do Velemína, do tamní velmi netypické základní školy. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: O potulném hráči zpíval Václav Neckář. 14 hodin a 40 minut. Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Teď je před námi medailonek dalšího slavného Severočecha a mně na něm přijde pikantní to, že je to německý politik.
1: Slavní Severočeši.
2: Osud se s ním v mládí nemazlil, ale i přesto se stal Egon Klepš jedním z nejvlivnějších mužů Evropy. Narodil se v roce 1930 v Děčínských Podmoklech. Po druhé světové válce musela jeho rodina kvůli německému původu Děčín opustit. 15-letý Egon dokonce skončil v českém sběrném táboře. Když ho kvůli těžké nemoci propustili, byl s rodiči odsunut do sovětské okupační zóny Německa. Když mu za jeho politické názory v roce 1950 hrozilo v komunistické NDR zatčení, uprchl do tehdejšího západního Německa. Vystudoval historii a mezinárodní politiku. V 60. letech vedl mládežnickou organizaci CDU-CSU Junge Union. Jako volební manažer pomohl vyhrát kampaň kancléři Ludvíku Erhardovi. 15 let pak zasedal v německém spolkovém sněmu. Mandát poslance Evropského parlamentu vykonával od roku 1973. Strávil tu 21 roků. Dlouho vedl mocnou frakci lidovců a v roce 1992 byl zvolen předsedou Evropského parlamentu. Řídil ho v přelomové době, kdy se schvalovala Maastrichtská smlouva a Evropa se po pádu železné opony znovu nadechovala ke svobodě. Po odchodu z evropské politiky v roce 1994 pracoval Klepš jako poradce finanční společnosti. Za své celoživotní zásluhy o evropskou integraci obdržel řadu mezinárodních vyznamenání. Zemřel v roce 2010 v Koblenci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut budou 3 pěkné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Okresní soud v Mostě se dnes po 4 měsících opět zabýval žádostí o podmínečné propuštění Zdeňka Navrátila. Ten je ve vězení více než 39 let a je nejdéle vězněným člověkem v historii českého i československého soudnictví. 65-letého Navrátila původně soud v roce 1987 odsoudil k trestu smrti za dvě vraždy, které provedl ze zjištných důvodů brutálním způsobem. V roce 1990 ale soud změnil rozsudek na doživotí. Navrátil žádal o podmínečné propuštění v minulosti opakovaně. V soudní síni byl dnes i reportér Jan Beneš. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Mostecký soud loni v září vyhověl návrhu propuštění Zdeňka Navrátila. Proti usnesení o podmíněném propuštění tehdy podala stížnost státní zástupkyně. Krajský soud v Ústí nad Labem žalobkyni vyhověl a případ vrátil mosteckému soudu s pokynem, že má věc posoudit komplexněji. Letos v dubnu nedoporučila podmínečné propuštění Navrátila psycholožka věznice Bělušice, kde si Navrátil trest odpikává. Na základě toho změnilo svůj postoj i vedení bělušické věznice, které původně odsouzené

0: 5. listopadu, kdy chce soudce Benno Eichler přečíst doplňky znaleckých posudků a je možné, že následně o podmínečném propuštění Navrátila rozhodne.
1: Jaké jsou podmínky pro podmínečné propuštění vězňů u odsouzených na doživotí?
0: Podmínky jsou tři. První je uplynutí nejméně 20 let trestu. Druhou je, že svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu odsouzený prokázal polepšení. Z hodnocení věznice vyplynulo, že Zdeněk Navrátil nedosáhl potřebného stupně nápravy. Nepřijal odpovědnost za své jednání a neprojevil lítost nad oběťmi. Třetí podmínkou je, že je možné od odsouzeného očekávat, že povede řádný život.
1: Vysvětlil reportér Jan Beneš. Díky za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává po dnešním rozhodnutí soudu nadále ve věznici. Před libereckou radnicí bude nová socha od Čestmíra Sušky. Dnes odpoledne čekáme nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze při rozdělování přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
1: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla. Podle ní se stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek, zatím zůstává ve vězení. Okresní soud v Mostě o návrhu na podmíněné propuštění nerozhodl. Za mřížemi je doživotně odsouzený dvojnásobný vrah přes 39 let. Psycholožka věznice dnes u soudu v Mostě nedoporučila propuštění 65-letého muže na svobodu. Novou sochu před libereckou radnicí bude Támar od Čestmíra Sušky. Podle kurátorky Městské galerie Jitky Mrázkové je socha z roku 2024 a doposud nebyla nikde vystavená. Na náměstí doktora Edvarda Beneše jí město nainstaluje v neděli. V pondělí večer společně se sochařem odhalí veřejnosti.
3: Sochař Čestmír Suška pracuje často s kovem a kamenem. Známý je například monumentálními ocelovými objekty s vyřezávanými vzory. Jeho socha Támar na náměstí vystřídá morový sloup Jiřího Seifert. Ten magistrát na začátku září přestěhoval do paláce Liebig, kde socha v 60. letech minulého století vznikala. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno, ráno ojediněle i mlha, přes den místy přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí nad Labem v ulici Všebořická u Lidlu máme hlášenou nehodu. Osobní vozidlo tam srazilo chodce. Doprava je řízená kyvadlově.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Po zprávách pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a my vás v něm vezmeme na hokej, ale taky na záchytku. Projedeme se autem, a to jednak v naší rozhlasové autoškole, ale také v reportáži o nově opraveném mostě u Mimoně na Českolipsku. Písničky, které nestárnou, zaspívají Plavci a Hana Zagorová, nejdřív ale skupina Jelen.
0: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Tohle byla trochu rozzlobená Hana Zagorová. Pěkné čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. 10 minut po třetí, 15, 10, tolik by měly ukazovat vaše hodiny. A my se v tomhle čase podíváme na další díl naší řidičské abecedy. Společně si osvěžujeme pravidla silničního provozu, to, aby na silnicích bylo bezpečno. Každý den až do konce září vám nabízíme jednu situaci na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se dozvíte, jak se správně zachovat, když se na vás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever,

0: Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů v poslední době přibývá. A tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace od krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová, a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever.

0: Lenka Filipová o čase, tak já taky. Bez několika málo vteřin už máme půl čtvrtou. Posloucháte Český rozhlas Sever, který vás teď vezme na hokej. Začala totiž hokejová extraliga a povedený návrat po 9 letech v NHL má za sebou hokejový mistr světa David Kempf, který se do české extraligy vrátil. Největší letní posila Litvínova pomohla chemikům k výhře v úvodním kole Tipsport extraligy nad Kometou Brno 2-1. Na ledě Kempf strávil přes 21 minut. Hrál přesilovky i oslabení.
1: To byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, abych hrál takhle hodně a musím říct, že mě to zase bavilo ten hokej. Strašně jsem to dneska užil a doufám, že to bude takhle pokračovat, budeme sbírat body, vítězství a všichni se tady budeme bavit. Tři body strašně důležitý do toho začátku a do nám to sebevědomí a to jsme takhle chtěli.
2: Řekl David Kempf, ten nastoupil v jednom útoku s bratry Kašovými. Přesilové hry využít nedokázali, ale první bod si při svém návratu Kempf připsal, když přihrál Ondřeji Kašemu na vedoucí gól.
1: Potěší to, že je první zápas, ale určitě tam je mezera na zlepšování a budeme na tom pracovat a věříme, že příští zápasy budeme zase o kluček lepší. My jsme rádi, že hrajeme spolu, na to jsme se těšili a první vítězství, takže doufám, že to tak bude pokračovat. Když budeme vyhrávat, tak myslím, že nemá smysl to moc změnit, takže když to bude šlapat, budeme sbírat body, tak asi budeme také pokračovat.
2: Z litvínovských hráčů Kempf odehrál nejvíc minut. Na buli měl úspěšnost 71%, v tom byl nejlepší ze všech. Chválil ho trenér Robert Reichl.
3: Nečeká si takový tempo, že bude první zápas, ale myslím si, že to zvlád bravurně a věci, které dělal Fenerbahce, tak dělali tady, takže my jsme byli nadmíru spokojení.
2: Chomutovského odchovance přijali s nadšením litvínovští fanoušci.
1: Musím říct, že jsem si toho jsem užíval už ty poslední dvě minuty, jak jsem vlastně byl vyloučený, jak jsem se na té trestní, jak jsem se trošku po tom druhém gole jsem se tam užíval trošku, no, takže jo. Je to, říkám, je to něco jiného než oproti té jiná, ale ta atmosféra tam není taková, ale těšil jsem se na to tady doma, jenom se to potvrdilo, že ta atmosféra je skvělá a těším se zase příště.
2: Příště bude už v pátek, kdy Litvínov nastoupí ve druhém extraligovém kole proti obhájci titulu z Pardubic. David Kalvas, Český rozhlas.

0: Tak tohle byli Plavci, nebo chcete-li Rangers ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A my se teď společně ohlédneme za dnešním pořadem Dáme řeč. Po 9. hodině si s vámi Zdeněk Lukesle povídal o soutěži Superstar, která se vrátila na televizní obrazovky. No a do pořadu na tohle téma zavolal i posluchač Mirek z Mostu.
1: Musím říct, že jsem se díval, ale je to skutečně, jak říkáte vy, na ty první ročníky, kdy tam právě byly tady letí jako Šárka Vaňková, tím, že to je vlastně jako Mostečanka nebo tady, že je v okolí, tak jsem koukal na tady ty první ročníky, dokonce jsem měl tu možnost zúčastnit se natáčení jednoho z těch dílů v Praze. Táta mi sehnal lístky, takže jsme šli vlastně s kamarádama. Měli jsme takový vytištěný obličeje jako masky právě Šárky Vaňkový, takže jsme v tom publiku byli 4 Šárky Vaňkový vedle sebe a fandili jsme o 106, takže to byla moje zkušenost ze Superstar, ale říkám, to bylo asi jeden z posledních dílů, pak už jsem se na to moc nekoukal. Samozřejmě na Hvězdnou pěchotu se člověk podívá rád, to mě baví, ale musím říct, že letošní ročníky nebo ty další ročníky už jsem pak nesledoval.
2: A co vy jako zpěvák? Zpíval jste někdy na veřejnosti?
1: A já jsem fantastický zpěvák. V koupelně si zpívám, ale musím říct, že jsem zpíval i na veřejnosti, že děláme takový festiválek pro kamarády a vždycky si tam dám jednu rockovou písničku a na to se těším. Takže to je moje jediné zpívání před publikem, před veřejností, jedna jediná rocková písnička Scooby Kiwi od Harleje.
0: Tolik tedy o zpívání. Zítra to po 9. hodině v pořadu Dáme řeč bude o něčem úplně jiném. Zítra si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o hasičích, o těch dobrovolných i o profesionálech, jestli jste je někdy potřebovali, jestli se třeba věnujete hasičskému sportu, nebo jestli by vás tahle profese lákala. Zítra po 9. v pořadu Dáme řeč.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Řidiči v zákupech na Českolipsku můžou od tohoto týdne naplno využívat opravený most na příjezdu od Mimoně. Je to jeden ze tří rekonstruovaných mostů na krajské silnici 268. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Liberecký kraj dal letos na opravu tří mostů v zákupech téměř 30 milionů korun. První historický most je na příjezdu od Mimoně, potom druhý, který na něj navazuje a slouží jako přemostění při povodních, a třetí, který je pod zámkem v Borské ulici.
0: Který most se tedy už otevřel řidičům?
1: Jsou to vlastně mosty dva, historický a záplavový. Mosty na sebe navazují a opravované byly společně. Oba jsou z části průjezdné už od začátku srpna, ale teď už je provoz bez omezení. Rekonstrukci se povedlo dokončit o měsíc a půl dříve.
0: No a co se na těchto dvou mostech opravovalo?
1: Záplavový most stavbaři pouze přestavili na tři propustky. Historický kamenný most z roku 1833 měl být původně zbouraný. Nakonec se však kraj rozhodl pro rekonstrukci. Jednatel stavební společnosti NHCZ Tomáš Hodek říká, že projektantům se povedlo bourání mostu vyhnout.
2: Je prostě škoda takovouhle konstrukci bourat. Nebyly tady zas tak zásadní problémy v základech. A projektanti vymysleli prostě variantu, že se tam schovala betonová deska, včetně příčných trámů, kompletně vystužená, a vymyslel se prostě způsob, jak to udělat, aby se vlastně ten základ toho mostu zachoval.
1: Projektantům se teda nakonec povedlo zachovat původní vzhled mostu.
0: Oprava třetího mostu, tedy toho pod zámkem, se naopak prodloužila, a to do konce září. Proč?
1: Vedení města muselo celý projekt přepracovat po zásahu Národního památkového ústavu, protože most je historicky velice cenný. Není to ale velká komplikace. Město má hotový obchvat a centrum zákup je z tohoto směru dostupné bez problému.
0: Kolik rekonstrukce všech tří mostů stála?
1: Stavba na dvou mostech na příjezdu od Mimoně byla původně vysoutěžená za 14 milionů 200 tisíc korun. Konečná cena byla ale vyšší. Podle jednatele Tomáše Hodka šlo především o komplexnější opravu.
2: S památkářem jsme se domluvili, a hlavně kraj se s ním domluvil, že tomu mostu dáme víc, že ty pískovcové pohledy zrestaurujeme, použijeme speciální restaurátorský tmely, speciální právě pro tenhle typ pískovce, a ta stavba potom vyšla v celkem zhruba na 17,5 milionů.
1: Kompletní oprava mostu pod zámkem vyjde na 12 milionů korun.
0: Říká reportérka Adéla Jindrová, která se nám přihlásila ze zákup. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

v jezeře tělo a vy se podrobnosti o celém tomhle příběhu dozvíte ve zprávách, které uslyšíte přesně v 16 hodin a 00 minut. Teď je 15:53. Pěkné odpoledne s námi.

0: rozhlas Sever. Zprávy.
1: Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde se ztratil při bouřce mladík. Evropský týden mobility dnes začal v Děčíně. Nabídne program pro děti i dospělé. Radnice v Mostě dnes vyhlásí vítěze 3 architektonických soutěží. Dnes odpoledne čekáme nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde se při bouřce ze začátku srpna ztratil mladík. Soukromý potápěč v jezeře pravděpodobně našel lidské tělo. Na místo nyní míří potápěči ze zásahové jednotky Ústeckého kraje. Uvedl to mluvčí mostecké policie Václav Krieger. Podrobnosti zjišťujeme. Lidé v Děčíně se mohou zapojit do Evropského týdne mobility. Ten podle stránek magistrátu upozorňuje na možnosti udržitelné dopravy a nabízí různé varianty ekologického pohybu po centrech měst. Celý týden je připravený program pro děti i dospělé. Zítra se na Smetanově nábřeží u Rogala koná akce se složkami záchranného systému.
2: Součástí budou i stanoviště zaměřená na prevenci návykových látek, duševního zdraví nebo finanční gramotnosti. Během týdne mobility jsou připravené i procházky s městským architektem, snídaně pro cyklisty nebo kostýmovaná cyklo inline party jízda městem. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Mostecká radnice spolu s odbornou porotou dnes vyhlásí vítěze 3 mezinárodních architektonických dialogů. Výsledky zveřejní v 18 hodin v budově bývalého prioru. Superradnice měla řešit vzhled budovy magistrátu a jejího okolí. Zhruba 8 lidí z 10 neplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Například v Plzni je dlužníků skoro 90%. Počet nezodpovědných klientů navíc v posledních letech roste. Zvyšují se tím náklady na provoz. Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík dodává.
3: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno, ráno ojedinělé i mlha. Přes den místy přeháňky. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 47. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je dopravní omezení. Stojí tam porouchané vozidlo, tak čekejte zdržení. A v Ústí nad Labem v ulici Přístavní máme nahlášenou nehodu 2 osobních aut. Nehoda se obešla bez zranění. Tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Za Český rozhlas vám přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
4: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humor jáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysoké Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysoké Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch výjezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničím jiným nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné směsi.
1: To je od mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta skleníčka je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlídnout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknou?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci.
2: Aha.
4: Ale dáme slepýho pasažéra, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte, sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prve ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní Humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čaramatní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, Stander. Říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Cockerhell a pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Cockerhella.
2: Takže Ačko a děkujeme a pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo, no tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Všichni. Jo takhle, myslíte naše humoriádníky,
5: jo,
2: fanoušky.
5: No, kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující jsou mm-hmm. super. Jo, vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí. Ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava. Hezký vám, den. Pavle. A srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik, prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. kolik chcete jet, chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: Jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, tak co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 2 10 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, furt. Nejám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo, takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svém bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak to mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, jestli z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď lidi byl oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožralý jako prase. ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší na Bčko, se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou. Krásné profulně na odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odaproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B. Ano. Já s váma musím souhlasit, protože jak jste říká,
7: že jsou super, že jo?
6: Dokud jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotě je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Ale prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, naschledanou.
5: Naschledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Miroslav Skarviné, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
10: Já vás zdravím, Jirka Světavy.
5: Ano.
10: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnej a jdu na pizzu. Mějte
7: se krásně. Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
10: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tak, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
10: Budeme tak, když
7: to je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, Sibem je holkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko, mě už...
1: Ano,
0: mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám Dinyl, soudruhu, řediteli jsem našla.
0: Zlatka.
1: Ano, prosím, a ty koukáš.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte
1: chcete
0: se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano, prosím,
0: jenom tak
1: prosím,
0: od oka.
1: Mám tady ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řekl, já si dovolím připomenout, že mám ve skříně ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: jo. Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidá. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: Všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaných.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst si to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh, autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč. Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadnej pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se. A dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň, krásná.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Na shledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko,
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
3: Hezký den,
1: napodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marc.
7: No,
3: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
3: Nevadí, tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva, paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak zdravíme. Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor, Žižala?
10: Žižala, to je líbne.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně. Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dort. Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperde ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so.

0: pohostinej národ, jo?
1: Věrť. Čechyšin. Wir sind Gasthaus.
0: Do prčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
1: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
0: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
1: A kousek po kousek.
0: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
1: To nevadí, já mám zádu přední.
0: Jo, to se bude muset...
1: Já to pak přesedím.
0: No, Jarmilko, nepoučujte mě, to já vím. To
1: já jsem
0: moc krát to dostala do toho.
1: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
0: No jo, já to dlabu.
1: Já to podržím.
0: Víte, jak já rád dlabu, ne,
1: no,
0: co?
1: No, já vím. No jo, tohle to je...
0: Řekněte mu...
1: On tu není. Snad odešel.
0: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
1: Špunty.
2: A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví aj než tam prdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde, a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
2: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
2: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích. Na silnicích v Ústeckém kraji zatím policisté řeší víc nehod než minulý rok. Okolo nového boru na Českolipsku budou lesníci odstraňovat následky vichřice. Dnes odpoledne čekáme nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Pavla ale tuto pravomoc má prezident díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Od začátku roku do konce srpna řešili policisté na území Ústeckého kraje přes 5800 dopravních nehod. Oproti loňsku se jejich počet podle údajů policie České republiky zvýšil zhruba o 250. Nejčastějšími příčinami bylo nevěnování se řízení a nepřiměřená rychlost. V necelých 300 případů nehodu zavinili řidiči pod vlivem alkoholu a nebo drog.
2: Z policejních statistik pro celou republiku vyplývá, že se tento rok zatím nejčastěji bouralo v pátek. Oproti minulému roku se zvýšil počet usmrcených motorkářů, a to z 39 na 60. Výrazně ubylo srážek se zvířaty. Loni jich policisté do konce srpna evidovali přes 2000, letos jen lehce přes 800. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Návštěvníci lesů v Novém Boru na Českolipsku musí dbát zvýšené opatrnosti. Zaměstnanci lesů České republiky budou totiž odstraňovat následky srpnové vichřice. Informaci oznámilo vedení města na webových stránkách. Práce potrvají přibližně 3 týdny a lesníci se budou postupně posouvat po okolí.
3: Pracovníci státních lesů začnou v oblasti nad cyklistickým oválem, pokračovat budou v okolí cyklostezky směrem na Sloup v Čechách a nakonec v lese směrem na Janov. Pokud lidé v lese narazí na výstražnou pásku, pracující techniku nebo těžbu, měli by se místu vyhnout. Město žádá veřejnost o respektování doporučení. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Cenu Thálie pro umělkyni do 33 let dnes převzala herečka Simona Levandovská. Herecká asociace zároveň zveřejnila nominace na letošní ročník a oznámila laureáty cen za celoživotní umělecké mistrovství. V činohře je získala brněnská herečka a pedagožka Zuzana Hefortová a dlouholetý člen pražského činoherního klubu Petr Nárožný. Ve svých oborech převezmou stejné ocenění také operní pěvec Lukáš Vele a bývalá solistka baletu Národního divadla Nelly Danko a herečka Jaroslava Krečmerová.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno, ráno ojediněle i mlha. Přes den místy přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 21 a na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Srážka osobního vozu s motorkou komplikuje provoz u Kojetic na Ústecku. Bouralo se taky v Jirkově na Chomutovsku v ulici pod Přivaděčem. V Plynárenské ulici v Ústí nad Labem se srazil popelářský vůz s osobním vozem. Nehoda je taky na silnici první třídy číslo 62 u Dobkovic na Děčínsku. A problémy čekejte po střetu dvou osobních aut v Ústecké přístavní ulici. Šťastnou cestu. To byly zprávy a Barbora Kučerová.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: 4,5 minuty po páté začíná čtvrteční Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Dnes s pořadem O čem se mluví. Tak dobrý poslech a pěkné odpoledne s námi.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na úvod Dne v kraji přehledný souhrn dnešních důležitých událostí s Barborou Kučerovou.

0: Holešicích na Mostecku. Pokračuje redaktor Jan Beneš.
1: S podmínečným propuštěním Navrátila nesouhlasí vězeňská psycholožka. Podle ní odsouzený neplnil podmínky antiagresivního programu. Podrobně.

0: rodině. Ovoce a zelenina z expozic Zahrady Čech skončí ve skladu Potravinové banky. Potraviny teď pomohou hlavně potřebným, říká ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
1: Dnešním dnem si začínáme svážet ovoce a zeleninu, která potom půjde lidem do balíčku.
0: Lesní úřad uzavřel lávku přes

0: dialogů. Výsledky zveřejní v 18 hodin v budově bývalého prioru.
1: Tolik stručný zpravodajský úvod v podání Barbory Kučerové. Ten úvod je za námi, ale den v kraji pokračuje. Tak zůstaňte i dál s námi.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 13 minut po páté posloucháte Český rozhlas Sever a na něm pořad Den v kraji. Okresní soud v Mostě se dnes po 4 měsících opět zabýval žádostí o podmínečné propuštění Zdeňka Navrátila. Ten je ve vězení víc než 39 let. 65-letého Navrátila původně soud v roce 1987 odsoudil k trestu smrti za 2 vraždy, které provedl brutálním způsobem. V roce 1990 ale soud změnil rozsudek na doživotí. Navrátil žádal o podmínečné propuštění v minulosti opakovaně. V soudní síni dnes u jednání byl i náš reportér Jan Beneš.
1: Mostecký soud loni v září vyhověl návrhu propuštění Zdeňka Navrátila. Proti usnesení o podmíněném propuštění tehdy podala stížnost státní zástupkyně. Krajský soud v Ústí nad Labem žalobkyni vyhověl a případ vrátil mosteckému soudu s pokynem, že má věc posoudit komplexněji. Letos v dubnu nedoporučila podmínečné propuštění Navrátila psycholožka věznice Bělušice, kde si Navrátil trest odpikává. Na základě toho změnilo svůj postoj i vedení bělušické věznice, které původně odsouzeného v jeho žádosti o podmínečné propuštění podpořilo. Podle psycholožky Lenky Mariankové totiž Navrátil neplnil úkoly v rámci takzvaného antiagresivního tréninku, do kterého se ale předtím sám dobrovolně přihlásil. Záruku za odsouzeného proto pozastavil také spolek OIKIA.
0: Má tedy ještě Zdeněk Navrátil šanci na podmínečné propuštění?
1: To zatím není jasné. Novou záruku nabídl spolek Společnost pro právní stát. Jeho předseda Václav Budínský dnes u soudu vypovídal jako svědek. Řekl, že je přesvědčen, že Navrátil by po svém případném propuštění už žádnou trestnou činnost nepáchal. Ve spolupráci s probační a mediační službou by Budínský chtěl Navrátila častěji navštěvovat. Líčení bylo odročeno na 5. listopadu, kdy chce soudce Beno Eichler přečíst doplňky znaleckých posudků a je možné, že následně o podmínečném propuštění Navrátila rozhodne.
0: Jaké jsou podmínky pro podmínečné propuštění vězňů u odsouzených na doživotí?
1: Podmínky jsou 3. První je uplynutí nejméně 20 let trestu. Druhou je, že svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu odsouzený prokázal polepšení. Z hodnocení věznice vyplynulo, že Zdeněk Navrátil nedosáhl potřebného stupně nápravy. Nepřijal odpovědnost za své jednání a neprojevil lítost nad oběťmi. Třetí podmínkou je, že je možné od odsouzeného očekávat, že povede řádný život.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

0: počasí.
1: 17 hodin a 25 minut a já po telefonu zdravím meteoroložku Janu Ehertovou. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: To byl ale pěkný den, tedy on stále ještě je, ale na to, že jsme včera říkali, že přejde studená fronta, ochladí se a tak, tak člověk by si ten dnešek byl býval představoval jinak. Slunko na obloze celý den a teploty asi ale nižší než včera.
2: O něco nižší, ale stejně prostě na těch nejteplejších místech 22 stupňů Celsia, což si myslím, že docela jako jde, že prostě to sluníčko ještě má sílu a ty teploty se takhle ještě vyhoupnou, takže ve finále opravdu příjemný den.
1: Takže jestli je tohle to, co ta studená fronta přinesla, tak se na ní nezlobíme, že přešla. Nebo začne úřadovat nějak zásadněji?
2: Ještě nás čeká další studená fronta, ale ta se nad námi bude rozpadat a to bude během zítřejšího dne. Takže zítra pocitově to trošičku bude zataženější. A jaká ta šance na přeháňku tam je, o něco větší než dnes. Takže zítra trošičku počítat s tím, že přechodně může být až zataženo s přeháňkou, ale postupně potom odpoledne už by zase oblačnost měla ubývat. A ty teploty by měly být asi do těch 20 stupňů Celsia ve Štuklovském výběžku, tam kolem 17-18 stupňů Celsia.
1: Tak my si budeme užívat toho slunečného podvečera, než se nám to zítra zakaboní. A jelikož víkend už je jako na dosah, můžeme hodit nějaký optimistický výhled tím směrem?
2: Určitě na sobotu to bude velmi optimistické. Tam maximálně se bude nad námi nacházet taková ta vysoká průsvitnější oblačnost, takže ono bude pocitově trošičku pod mrakem, ale to sluníčko přes ní bude prosvítat, takže ty teploty budou velice příjemné. 19 až 23, takže srovnatelné s těmi dnešními, možná ještě o stupeň dva vyšší, s tím, že rozhodně bez srážek, ráno se můžou vytvářet mlhy a ty ranní teploty kolem 8-9 stupňů Celsia a neděle ta už bude o něco horší, tam už to vypadá, sice ty ranní teploty kolem 12-13 stupňů Celsia, teploty by ještě stačily vystoupit, ale bude se nám zatahovat a postupně to bude s deštěm nebo s přeháňkami. Otázkou je, kdy ta další studená fronta přijde v neděli, zatím to vypadá, že by měla v Ústeckém kraji se pohybovat někdy už kolem poledních hodin, ale uvidíme to na časování, každopádně sobota bude absolutně ideální čas na to strávit ho venku.
1: No a s tímhle radostným konstatováním se, myslím, můžeme rozloučit. Za předpověď počasí máte, Jani, dneska jedničku. Díky moc a naslyšenou.
2: Já taky děkuji a hezký víkend.

0: čem se mluví.
1: Taky jste letos v létě měli co dělat, abyste uzalévali vlastní zahrádku. A teď si představte, že máte velké hospodářství, pole nebo les. Stále častější dlouhá sucha tráví přírodu i ty, kdo se o ní starají. Jestli by řešením mohl být český patent v podobě vodu zadržujících granulí, si povíme v dnešním pořadu, o čem se mluví. U jeho poslechu vás vítá Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
1: Našimi hosty jsou dnes Michal Kajfoš, technický ředitel firmy Heastress, a Martin Stehlík, odborný specialista a spoluautor patentu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: V čem jsou ty granule, o kterých si budeme povídat, unikátní?
2: Tak unikátní jsou vlastně, že to je jednoduchá aplikace vlastně organického přírodního hnojiva a jsou unikátní v tom, že drží hodně jako vodu. V tom jsou unikátní. Je to čistá výroba vlastně bez emisní, takže ta výroba je vlastně velice jako jednoduchá, neškodí životnímu prostředí.
1: Takže ekologická výroba a na konci unikátní ekologický produkt, který může zachránit to, s čím se my všichni v poslední době potýkáme.
2: Může nám velmi pomoct a usnadnit naše rozčilování.
1: Jak a proč se zrodil nápad vymyslet něco takového?
2: Tak já jsem se na vysoké škole věnoval vlastně organické hmotě, vlastně v terénu, v lesích, a zjistil jsem, že vlastně v hloubkách jí hodně jako klesá, že vlastně v té hloubce, kde se vysazují stromy, my se primárně specializujeme na výsadby stromů, vlastně aplikace toho hnojiva, že vlastně v těch hloubkách je tý organický hmoty vlastně asi čtvrtina, 2%, a vy vlastně žádným jinakým přírodním přirozeným způsobem vlastně tu organickou hmotu tam rychle jako nedostanete. Takže jediný nejvhodnější způsob je, když vysazujete strom, tam tu organickou hmotu nějakým způsobem dodat.
1: Když se řekne organická hmota, tak každý zahrádkář mého typu vidí kompost. Vy těm svým granulím říkáte velmi vtipně hydrokompost. Na jakém principu fungují?
2: Vlastně to slisovaná organická hmota má to málo vlhkosti při té výrobě, takže vlastně vy nenosíte vodu už v té podobě té aplikace, což se hodně odlišuje od toho kompostu, a je výhoda, že to uděláte rychle, protože klasický kompost, než se dostanete vlastně z toho biogenního materiálu, té organické hmoty k tomu kompostu, tak to trvá poměrně dlouho a spotřebujete hrozný množství energie a času na to. Takže tohle je vlastně jako zrychlený proces.
1: A je to tedy o tom, že ten materiál je tak vysušený a tak slisovaný, že neobsahuje žádnou vodu a posléze tedy umí
2: 10% oproti kompostu, který obsahuje třeba 60, vlastně, když si koupíte kompost nebo nějaký substrát, tak v tom pytli máte prostě ten substrát vlhkej, ten má třeba 45% v sobě vody. Takže vy si kupujete 45% obsahu jako vodu.
1: Tady si to koupím bez vody a
2: má to 10%.
1: Ta granule mi to pak vrátí tím.
2: Ta granule po prvním styku s vodou, vlastně když prší, tak se začne jako nasakovat a vlastně drží tu vodu po dlouhou dobu.
1: Vysvětluje Martin Stehlík.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: S Michalem Kajfošem a Martinem Stehlíkem si dnes povídáme o hydrokompostu. Jak se ty vaše granule, kterým říkáte hydrokompost, liší třeba od hydrogelů, které už na trhu jsou a dělají totéž, umí zadržet vodu v půdě?
2: Tak je to přírodní produkt, který se netěží, takže to není rašelina, kterou bychom těžili, a rašeliny bychom si měli vážit, a máme jí málo. To je vlastně přírodní produkt, který se vyrábí ekologicky a vlastně vyrábí se ze zbytků vlastně bioodpadu, jo, buď zemědělského nebo klasického, takže vlastně je všude dostupný. A oproti hydrogelu slyší, že ta přírodní a hydrogel je syntetická vlastně výroba, je to aerosol, je to vlastně silikon, a nechce nikdo dávat prostě silikon úplně jako do půdy, není to nic moc prospěšného. A nedokážu si představit, že by půdní zvířátka jako baštili silikon jako do sebe, a potom není to úplně dobrý.
1: Když to hydrokompost si dají?
2: Hydrokompost si dají, jako si ho dávali po staletí, než jsme to byli my.
3: A doplním, že je to ta organická hmota, takže ta vlastně jako je i potravou pro ty mikroorganismy, který v té půdě žijou, zatím co ten hydrogel je vlastně netečný a ten jenom drží vodu. Vlastně je to podobně, jako kdybyste tam zakopali PET lahev s vodou. Tak
1: jasně.
3: Ta voda tam bude, ale není ve funkční podobě.
1: Mm-hmm. Může tenhle patent jako úplně vyřešit boj člověka se suchem?
2: Je to problematický, protože samozřejmě my máme odzkoušeno to, že v extrémních podmínkách nějakých třeba 40 stupňů ta vlastně ten sestup té zádržnosti vody do nějakého extrému trvá od nějakých 10 do 24 dní. Ale co jsem si teď dělal třeba statistiku tady Ústí nad Labem, jak tady pršelo a nepršelo v létě, tak vlastně v červenci tady spadlo 28 mm z toho 10 mm 1. července a potom za 45 dní spadlo 18 mm. Takže když vám neprší 45 dní, tak ani svatý Petr s tím moc jako neudělá. A je to samozřejmě kombinace organické hmoty a vy byste teda ideálně měla do těch míst, kde potřebujete tu vodu, což jsou třeba ty výsadby nebo ty stromy, které tam jako chcete, tak tam svíz vodu třeba tady v městě udělat tam nějakou mezeru v chodníku, aby z té ulice vlastně stékala voda vlastně do těch záhonů a zasakovala se co nejvíc, aby prostě když spadnou 3 mm, aby tam nebyly jenom 3 litry na metr čtvereční, ale aby se tam dostalo i vlastně z toho okolního terénu ty víc vody, aby ta vlastně půda byla co nejvíc jako nasáklá na těch 45 dní vlastně bez těch srážek.
1: Protože ani šikovná granule, která umí zadržet vodu, tak když nemá co zadržet, tak strom ani nic jiného v krajině nezachrání.
2: Nezachrání, ale on to nezachrání ani ten hydrogel, ani nic jiného.
1: Jasně.
2: Takže není nic vše spásného.
1: Kolik je potřeba takových granulí na metr čtvereční, aby si toho jako ta půda všimla, aby to začalo fungovat a plnit tu úlohu, kterou to má?
2: Tak jako samozřejmě to dávkování je odvislý od velikosti toho stromu, takže třeba u lesnických výsadeb se pohybujeme od nějakých 300 gramů do půl kila na výsadbovou jamku a samozřejmě, když vysazujeme nějaký 5-metrový strom, tak by se tam mělo dávat nějakých 5-6 kilo vlastně toho hydrokompostu na metr čtvereční nebo na tu výsadbovou jámu, která je metr 20, metr 50 jako široká a 40 cm, 50 cm hluboká.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: Z firmy Hiestrs dnes do pořadu, o čem se mluví, dorazili Michal Kajfoš a Martin Stehlík a společně si povídáme o hydrokompostu, tedy o granulích, které umí zadržet půdu ve vodě. Už jsme si řekli, že plní i funkci hnojiva, ještě jsme ale neřekli, kolik té vody vlastně dokáží jako pojmout. Je to suchý, slisovaný přírodní materiál, který umí navázat vodu. Jak moc? Jak je v tom dobrý?
3: Hodně. Jo, je to tak, že 1 kilo hydrokompostu zadrží až 7,6 litru vody. Takže on, jako, a ta granule nabíde třeba o 400%. Takže opravdu se jako nafoukne, zvětší se a funguje to vlastně jako potom houba. Takže tu vodu nasaje a pak zase ji postupně vypouští a zadržuje ji.
1: Ten princip je na první pohled jednoduchý. Oni ty geniální věci bývají takhle jednoduché. Napadá mě, jak je možné, že je to český patent, že na to jako nikdo nepřišel v nějakých ještě rozvinutějších státech, které přece jenom na vědu sázejí trochu víc než třeba Česká republika.
3: Tak ten princip je jednoduchý. Je to vlastně jako návrat ke kořenům. Jo? A tady teda doslova a do písmene. A vlastně se vrací organická hmota do půdy, tak jako se to dělalo dřív. Jenom je výjimečná ta kombinace, kdy se tam hlavně hodně používá vlastně výstup z bioplynových stanic. Jo, ten odpad z těch bioplynek, tak ten vlastně jako součástí těch granulí, ale výjimečná je ta kombinace.
1: Když jako vstupní surovina odpad, je to levné? Nebo jak drahé jsou vaše granule? Došáhne na ně i běžný malý český zahrádkář?
3: zahrádkář určitě, ale hlavně záleží teda na tom, jako kolik a co sází, ale v ty granule ta typická cena je zhruba okolo 25 korun za kilogram, což je něco, jako my říkáme, litr mlíka. Hmm. A jak už Martin říkal, tak když sázíte nějaký malý stromek, tak je to třeba půl kila, takže vydáte 10-12 korun vlastně k jednomu stromku, což je jako dostupný. Když budete sázet sad, tak furt jsou to docela dostupný peníze a vy tím výrazně zvýšíte pravděpodobnost, že vám něco neuschne, což potom hodně šetří náklady.
1: Zní to nádherně. Umíte to, co říkáte, opřít o nějaké opravdu praktické zkušenosti? Máte za sebou sad, který díky tomu, že používá ty vaše granule, prosperuje líp než sad přes silnici, který je nemá?
2: My máme vlastně zkušenosti z lesnictví, kde jsme vysazovali se z aplikací tohohle produktu. A samozřejmě, když jsou roky, kdy prší, tak ty rozdíly nejsou, ale když neprší, tak to jsou větší přírůstky. A vlastně je nutný dodat, že vlastně když ten strom rychleji zpřirůstá, tak i sám o sobě drží na sobě vlastně na jalicích i na kmenu víc vody. A samozřejmě i díky tomu, že je větší, tak si dokáže sáhnout svými kořeny i jako do větší hloubky pro tu vodu. Takže přežívá. Ještě výhoda toho produktu je, že ta zádržnost je opakovatelná, že to není jenom jednou, že by ta granule se vlastně naboptala a potom vlastně ztratila tu schopnost, ale i když je naboptala a vlastně ta voda se ztratí nebo se pomaličku začne vysušovat, přijde ta srážka, tak ona je schopná furt tu vodu zadržovat a ještě ji jako i zvětšovat.
1: Nicméně nevydrží do nekonečna. Jak dlouho garantujete účinnost toho produktu? Protože když sázíte strom, tak ho sázíte jenom jednou a podsypete ho tímhletím vaším geniálním patentem jenom jednou.
2: Z terénu máme praktickou zkušenost minimální pětiletou vlastně tou existencí toho produktu v té půdě.
3: Jo, já bych jenom doplnil, že vlastně ty úvodní roky zároveň jsou klíčový pro to přežití toho stromu, takže těch prvních 2 až 5 let třeba je jako vlastně zásadní, takže je to právě v té době, kdy to potřebujeme.
1: Říká Michal Kajfoš, který byl spolu s Martinem Stehlíkem z firmy Heasters dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Pro dnešek je to všechno, já moc děkuju, že jste přišli, pánové, a ať se daří.
2: My vám taky děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?

0: Ilona Čáková a její tanec v čase, písnička z roku 1993 ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Stále posloucháte Den v kraji. Šlechtitelé z Chmelařského institutu v Žatci mají ve své školce kolem 600 různých genotypů chmele. Vedle chuti a vůně se při šlechtění stále víc zaměřují taky na vlastnosti, které mají pěstitelům pomoct reagovat na měnící se klima. Nové odrůdy by tedy měly být odolnější vůči suchu a vysokým teplotám.
1: Když si vemu chmel, který se musí hezky hlávka hrola roztrhnout, rozletí v polovině.
2: Ukazuje mi vedoucí oddělení šlechtění chmele Vladimír Nesvadba z Chmelařského institutu v Žatci.
1: Tak to má opravdu příjemný, výrazný aroma, chmelový a pozadí takový ten citrus. A v tom pivu to dělá takový, že to jako nadlehčuje. Je to výborný do jakého lehkého ale nebo do lehkého ležáku.
2: Odrůda Art, ke které jsme si právě přivonili, vznikla skřížením žateckého poloraného červeňáku a kazbeku. Zaregistrovaná je od loňska a letos jí institut sklidí až kolem 100 kilogramů. Cesta od křížení nové odrůdy k její registraci přitom trvá zhruba 15 let.
1: Nejdřív se musí odebrat pyl ze samce, potom zaizolujeme chmelovou rostlinu papírovým rukávem, než se vytvoří chmelové blizny. Až se vytvoří chmelové blizny, tak tam vneseme ten pyl, aspoň dvakrát, a pak necháme vytvořit chmelové hlávky a v době fyziologické zralosti tu rostlinu sklidíme a ty hlávky vyjmeme z toho semena.
2: Semena šlechtitelé zamrazí, na jaře je nechají vyklíčit a v druhé polovině května vysadí do chmelnice. Každý rok tak získají zhruba 4000 nových rostlin. Do dalšího výběru se jich ale podle Nesvadby dostane jen kolem 40. Ty pak nejméně 5 let dál testují. Pěstitelé teď po institutu chtějí hlavně chmel, který lépe zvládne sucho a vysoké teploty, říká chmelař Aleš Mašanský.
3: Je tady velikánská poptávka po žateckým poloraným červeňáku a proto i my pěstitelé teď hodně jako diskutujeme se Chmelařským institutem o tom, aby prostě se šlechtil, respektive znova se udělal jakýsi ozdravení nebo vyšlechtění žateckého poloraného červeňáku, když to řeknu verze 2.0, která bude víc odolná suchu a vysokým teplotám.
2: Institut proto už několik let sleduje původní klony žateckého poloraného červeňáku ze své genobanky. U každého porovnává růst, výnos a obsah alfahořkých kyselin. Hledá tak ty, které si povedou stabilně i v měnících se podmínkách. Výsledky ale podle Nesvadby budou mít až za několik let. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?

0: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Policie vyzvedla dnes z jezera Most lidské ostatky. Totožnost musí prověřit až genetická expertíza. Ovoce a zelenina z expozice Zahrady Čech skončí ve skladu potravinové banky. Ve Frankfurtu nad Mohanem od léta zemřeli 3 lidé na malárii. Zítra bude převážně oblačno s teplotami do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Z jezera Most dnes odpoledne policisté vyzvedli lidské tělo. Na ostatky policii upozornil soukromý potápěč. Kriminalisté zatím neurčili totožnost utonulého. Současně ale nevylučují, že by se mohlo jednat o mladíka, který se v jezeře utopil na začátku srpna. Upřesňuje mluvčí Ilona Gazdošová.
4: Policejní potápěči následně tělo z vody vyzvedli. Vzhledem k tomu, že jsme v jezeře pátrali po druhé pohřešované osobě, nelze v tuto chvíli vyloučit, že se jedná právě o ní. Totožnost nalezené osoby nicméně musí potvrdit až genetická expertíza. S ohledem na pozůstalé nebudeme k případu v tuto chvíli poskytovat bližší informace.
3: Potravinová banka v Litoměřicích získala netradičního dárce. Do skladu banky v těchto dnech putuje ovoce a zelenina, která zdobila veřejné expozice na veletrhu Zahrada Čech. Potraviny teď pomohou hlavně potřebným, přibližuje ředitelka potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
5: Dnešním dnem si začínáme svážet ovoce a zeleninu, která potom půjde lidem do balíčku. Jsou tam zejména jablka, jsou tam i hrušky, viděla jsem brokolici, lilek, zelí, takže myslím si, že toho bude spousta a ty balíčky budou pestré.
3: Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD. Oznámilo to Ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. V německém Frankfurtu nad Mohanem zemřel na malárii člověk, který žil blízko letiště. Dnes o tom informovala agentura DPA. Nákazu podle ní rozšířili komáři, kteří se tam dostali na palubě letadla ze zahraničí. Letos už je to třetí oběť nemoci v okolí Frankfurtu nad Mohanem. Od léta se malárií nakazilo 6 pracovníků letiště. 2 z nich zemřeli. Místo zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti.
1: Počasí.
3: V noci bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno, ráno ojedinělé i mlha. Přes den místy přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nepojízdné nákladní auto blokuje provoz v obci Kamík na Litoměřicku. 2 osobní auta se střetla v Masarykově ulici v Ústí nad Labem nedaleko kruhového objezdu u hotelu Vladimír. V Ústí je nehoda taky v ulici Plynárenská a na příjezdu do Kojetic na Ústecku. S komplikacemi po nehodě musí řidiči počítat dále v Jirkově na Chomutovsku v ulici pod Přivaděčem. To byly zprávy s Barborou Kučerovou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro dobrou náladu František Nedvěd s písničkou, která nestárne, jmenovala se 19. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už také dnešní druhé písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den, no a hned si také pojďme zopakovat a pro někoho prozradit kontakty sem ke mně a sem k nám do studia. Tak telefon, na který můžete volat, tedy volat si o písničku, ten má číslo 475 212 212, také si můžete o písničku napsat, a to buď SMS-kou, tu pošlete na 90 011 04 tvar, první slovo zahrajte, mezer na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání, a než tady budou první telefonáty, mám tady nachystaný jeden e-mail, první e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku od Erose Ramazzottiho, a bylo by to pro Hanku a Hinka od Teplic. Pěkný čtvrtek přeji a zdraví kamarádi z Ústí nad Labem. Já se přidávám a vybírám písničku Oheň v ohni, neboli v ohni.

0: První písničkou na přání jsme se vypravili do Itálie, s tou další se vypravíme do Liberce, tedy po telefonních linkách, kde už je nachystaná posluchačka Šárka. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro. Takže dnešní písnička, kterou jsme připravili, bude pro Elišku z Jablonce, která dneska slaví 6. narozeniny.
0: Ano.
1: Takže milá Eliško, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky a přeje ti to teta Šárka a strejda Matěj z Liberce.
0: A my z Českého rozhlasu Sever také, samozřejmě. Mohu prozradit, jaká to bude písnička, nebo to řeknete?
1: Můžem prozradit určitě Mléčnej bar, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.
0: A písnička, až se líbí, že přeji také všechno nej. Vám přeji krásný večer za chvíli a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: 30 chlébíčků
1: s majonézou,
0: jenom jako v nebíčku,
1: ty tam lezou,
0: 35

že člověk potká psy. Polavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou, celou

0: Ačkoliv tedy Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, písničky na přání pokračují. Na telefonu už mám nachystanou další posluchačku. Tentokrát je to posluchačka z Českého ráje, paní Milena. Hezký podvečer, vítám vás.
1: Dobrý večer, pane Miro.
0: Tak já vás, trochu nám tam vypadáváte, zkuste někam k oknu, jestli můžete, aby vám bylo rozumět.
1: Tak já jdu.
0: Zkuste, teď se to zhoršilo, předtím to bylo ještě jak štač, když jsme si povídali mimo vysílání. Tak jakou písničku a komu, povídejte.
1: Tak já poslat písničku.
0: Tak teď zase nerozumíme, komu chcete poslat písničku.
1: Poslat písničku Květušce a Romanovi, potom Marušce z Chomutova, Marušce ze Šestachovice.
0: Ano, Šestajovice. Šestajovice, no, říkáte to správně.
1: Marcelce
0: z Neštěmic. Ano.
1: A paní Jarmilce z Prahy.
0: Tak samozřejmě i pro vás ten signál teď už byl jakž takž, tak vám trochu bylo i rozumět. Ne, bylo to celé dobré. Tak písnička za chviličku, jak jsme se domluvili, bude tady Marcel Zmožek a tak mi odpusť. Tak se mějte krásně, přeji lepší telefonní spojení příště a zase někdy tedy. Budu se těšit.
1: A vy
0: taky hezky
1: a moc
0: vám děkuji. Není zač, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marcel Zmožek, tak mi odpusť, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Pokračujeme dál, já už tady mám na telefonu nachystanou další posluchačku, trochu to vypadá, že jedu podle abecedy, ale pospátku. Po paní Mileně na telefonu totiž paní Maruška z Chomutova, já vás vítám. Hezký podvečer. Tak paní Maruška, není slyšet, zkusíme ještě jednou. Hezký podvečer.
1: No, já vás vůbec neslyšela, no samozřejmě, moc hezký podvečer, já vás zdravím, Jirku, a
0: děkuju.
1: Zdravím i všechny posluchače. A já bych dnes ráda poděkovala za psání k svátku, i když opožděně o to upřímněji, a bude to Milence do Českého ráje, kterou jsem před týdny slyšela. A jenom dodám, jestli poslouchá, že má skvělou vnučku Janičku. Pak to bude Květušce, Romanovi a Jirkovi, Jarmilce do Nuslí, Helence a Jirkovi do Litvínova a paní Hance do Úval. A jinak vás poprosím, abyste teda pustil písničku, ale
0: no, podíváme se.
1: To docela vyděsilo, že vůbec jsem vás neslyšela.
0: No vidíte, ale nakonec už se slyšíme, mobilní operátoři nás dneska provokují lehce. Tak, písnička je nachystaná od Elánu Kočka, tak jsem nastavil snad dobře, písnička bude i pro vás a budeme vzpomínat na 80. léta, tehdy Československa. A mějte se fajn a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

souvislosti. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v

0: Skupina Elán a písnička Kočka, věřím, že to byla další z písniček, která potěšila. No a pokračujeme, další telefonát je ze Štětí, ve vysílání vítáme posluchače Pepu, který nám začal volat jako druhý, někdy se říká jako dvojka Pepa. Pepo, zdravím, jo, vítám, hezký podvečer.
1: Taky zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Do rádia a pro všechny Domašice, obrod Pavličky Tuháň.
0: Pro ty budem hrát, ano.
1: Ano, a pro Pepu ze Štětí jedničku a Honzu Pištoru z Vojny. Zdravím.
0: Také, dobře.
1: Ze Štětí.
0: A my uzdravíme také. Dobře, že zdravíme a děkujeme.
1: A pro Janíčku Kabelkovou ze Chcebuze.
0: Dobře. No a písnička od Pavla.
1: Pro tebe,
0: děkuju,
1: Jirečku,
0: děkuju.
1: Pro tvoji rodinu.
0: Děkuju. Pavel Bartoň, Vladěna Pavlíčková, ještě pár dní, už jsme to nějaký čas nehráli, tak se to pojďme zopakovat. Pepo, ať se hezky poslouchá, krásný
1: taky,
0: večer
1: taky,
0: a naslyšenou.
1: Taky zdravím. A jinak pro všechny posluchače.
0: Dobře, i za ně moc děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Pavel Bartoň, Vladina Pavlíčková, ještě pár dní, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Pojďme se opět věnovat telefonu. Další telefonát je z Českého Brodu a na telefonní lince čeká další posluchač Pepa. Pepo, zdravím, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Děkuju také. Tak co jsem tam měl nachystat a hlavně komu to pošlem, koho potěšíme?
1: Tak bude to pro moji maminku.
0: Ano, je od nás.
1: Bude to pro moji kamarádku Lucku.
0: Dobře.
1: No. Bude to pro moji tetu do Zabonos.
0: Ano.
1: A to je všechno.
0: A pro všechny báječné ženské. Michal Tučný nás čeká s touhle písničkou. Tak Pepo, díky za zavolání, krásný poslech a večer a naslyšenou.
1: Naste.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: hudební výlet do roku 1976, tak to byla americká rocková skupina Eagles a písnička Hotel California. Písnička, která nestárne, nám dohrála a samozřejmě jako nestárnoucí můžeme označit i tu následující. Ta už bude na přání a také tady mám teď nachystaný další z telefonátů. Je od Teplic, ve vysílání vítám paní Hanku, hezký podvečer.
1: Ano, dobrý večer všem posluchačům. Písnička bude vzpomínková v podání paní Ivety Simonové a Milana Chladila s názvem Babí léto a pošleme ji s manželem, přátelům do Ústí nad Labem. Děkujeme za písničku všem posluchačům, co si dáváme hrát, vaší mamince, paní Ině do Děčína, přejeme hezký večer a vám, pane Míro, děkuji za příjemné moderování tohoto pořadu.
0: Já vám děkuji za pochvalu. Písnička i pro vás a pro vašeho pána a Babí léto, je to tady a jako písnička. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Děkuji.

Pomalu se blížíme k závěru dnešních večerních písniček na přání nebo podvečerních. Já tady mám ještě nachystané jedno čtení, jeden z vašich e-mailů. Dobrý den, prosím vás o písničku na přání a o zahrání do Železného Brodu pro paní Alenu Matějkovou a také pro paní Janu Matějkovou z Kojetic a také pro mě. Prosím o písničku Jak je krásná ta naše zem. Za zahrání děkuje posluchač František Matějka Železný Brod. Pane Františku, od Milana, tady jsem písničku nenašel, od Milana Černocha, jak to tady píšete s tímto názvem, ale Veselka Ladislava Kubeše hraje písničku s podobným názvem. Jak je krásná ta česká zem, tak snad to bude ono, snad

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin, za chviličku nás tady čekají další aktuální zprávy a potom budeme pokračovat dalšími pořady. Přeji vám hezký večer a už zítra se těším u dalších písniček na přání i ve 12 hodin naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policie vyzvedla dnes z jezera Most lidské ostatky, totožnost musí prověřit až genetická expertíza. V nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení, funguje tam nový kruhový objezd. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude převažovat oblačno.

0: s teplotami do 21 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, dobrý večer. Z jezera Most dnes odpoledne policisté vyzvedli lidské tělo. Na ostatky policii upozornil soukromý potapěč. Kriminalisté zatím neurčili totožnost utonulého. Současně ale nevylučují, že by se mohlo jednat o mladíka, který se v jezeře utopil na začátku srpna. Upřesňuje mluvčí Ilona Gazdošová.
1: Policejní potápěči následně tělo z vody vyzvedli. Vzhledem k tomu, že jsme v jezeře pátrali po druhé pohřešované osobě, nelze v tuto chvíli vyloučit, že se jedná právě o ní. Totožnost nalezené osobě nicméně musí potvrdit až genetická expertíza. S ohledem na pozůstalé nebudeme k případu v tuto chvíli poskytovat bližší informace.
0: V Krastavě na Liberecku můžou lidé využívat novou okružní křižovatku v Nádražní ulici. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace. Podle radnice by se měl supermarket veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. Mostecká radnice dnes vyhlásila vítěze tří mezinárodních architektonických soutěží. V prvním dialogu s názvem Superstudio, který se zaměřil na přestavbu knihovny, zvítězil berlínský tým Keen Malvezy spolu s krajinářským ateliérem La Balto a společností Transolar Klima Engineering. V kategorii superradnice vyhráli čeští autoři. Přibližuje městský architekt Jan Harciník.
2: Vítězný tým spojených studií Richarda Loskota a jeho partnerky bude nejenom donavrhovávat a projektovat tu úpravu, ale zároveň i dodávat. Předpokládáme třeba v příštím roce, že by se vlastně ta proměna té atiky mohla zrealizovat.
0: A tým švédských architektů MandaWorks spolu s českým studiem Bystro zvítězil v soutěži o supercentrum, které řeší budoucí dostavbu a proměnu centra Mostu. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. Upravené je podle ředitele oblastního muzea Praha Východ Vlatislava Janíka i okolí budovy.
3: Počasí.
0: Počasí pro noc bude polojasno až oblačno, ráno mlhy, nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů, na horách 10 až 7, zítra potom bude převažovat oblačno, ráno ještě s mlhou a přes den místy s přehánkami. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 18 až 21 stupni, maxima na horách do 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz ve Sportovní ulici v Mostě a problémy čekejte taky v Plynárenské ulici v Ústí nad Labem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál hezký večer.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy máme pocit, že je okolo nás nepořádek, chaos, zmatek. A když to chceme říct nějak tak květnatě, nějakým ustáleným spojením, tak na to je čeština bohatá, víte?
2: Ano, asi takovéhle doby nejsou nijak výjimečné a často se opakují a člověk, aby je přežil, tak si z toho musí dělat trošku legraci. Takže i tu dnešní dobu, stejně jako to dělali naši předkové v minulosti, ty chaotické poměry můžeme nazvat hotovým Babylonem nebo učiněným blázincem.
1: Napadá mě, to říkám rád a často, cirkus na kolečkách.
2: Přesně, kromě toho se taky říkává bordel na kolečkách.
1: Že je to bez hlavy a paty.
2: Nebo páté přes deváté.
1: Někdo mele. Taky se používá turecký pořádek.
2: Tohle úsloví vychází z dávných nebo tradičních představ Evropanů o tom, jak to funguje v Orientu.
1: No a nebo se to dá říct tak nějak jako slušně, naslušňáka, honosně, když nechceme být úplně rýpaví.
2: Organizovaný zmatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Portorika. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Hešukar Šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Charkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren. Pěvecký sbor Romano Balvaj vznikl před 5 lety. Dnes v něm společně

0: Co členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tíma jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelný. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi, samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáninou do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: dospíval Rico Sarkézy. Dokumentární snímek Rico slovenské režisérky Magdy Kmeďkové a režiséra Romana Hraníka z cyklu slovenské televize STVR Vnímanie je dvoudílný dokument, který zachycuje život Richarda Rica Sarkézyho, romského zpěváka, repera, který po autonehodě v roce 2009 zůstal na invalidním vozíku. Iveta Durdoňová oslovila Rica po promítání filmu na romském filmovém festivalu IROF, který se konal minulý týden v Praze.
1: A oproti mě šla Barbora Potošová.
2: Víš, to je on, tak idem za ním, idem mu povedať, že či by nechcel prísť.
3: Ideá toho filmu je nevzdávať sa, ísť aj cez bolesť ďalej a byť hrdý na seba stále. A jedno v akom stave ste, či ste na vozíku, či ste bez jednej nohy, bez jednej ruky. Vidieť seba v takom svetle, akom chcete, aby vás videli tí druhí. A ja si myslím, že je jedno, či sme bieli, či sme čierni, či sme žltí, ale podstata je to, akým sme ľudia. A ja si myslím, že ten film odzrkadluje

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které

0: Tam tady chybělo, máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázely ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
1: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
2: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, co jsem mal možnost proti ním hrať. Je to tým, který se snaží hrať agresivní a vertikální fotbal směrem dopredu a nepotrpí asi úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
1: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď je ze 16. kilometru. Za sjezdem na Lisou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu. Zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takovej ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takovej oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rockovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šatičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo?
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. Co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No, k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste si
1: splnila. Všechno jsem splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petr Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stát vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě to Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla
1: 25.
0: vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Neměli šanci se nějak rozčelovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem?
1: Víte, že tohle to mě
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohle to mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vydovat dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jen předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukaž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano. To byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: je to závislák, na chýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne?
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takový truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to beru si to už osobně. Třeba vás doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevýjde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty by
4: kdybys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
6: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenko, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek. To je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám házel kamínky na okno? To nebylo pronásledování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy

0: prostě.
1: Co skončilo?
0: Já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
1: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
0: Já děkuju za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává i v Bechyni na Táborsku.

0: Kolínsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
1: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
0: Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u Krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Troufnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Něco odstupení snad, ne? Vlavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: Mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vlavky od plynu všechno možné.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
5: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
6: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
7: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
6: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
5: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60., v 50. letech.
6: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
5: Tady je plynový radiátor.
6: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
5: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
6: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
5: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
6: Přibližně to bylo v 60., 70. letech 20. století.
5: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
6: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
5: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
6: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i karmu obrátit.
5: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat, a Bůh ví, nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Co pak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde je v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže roztočit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%, to znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit, to máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, Stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit anebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáruvzdorné vrstvy na spalovacích komorách oboustranné smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přišli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se spalovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen v peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor, všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pakliže jsou na něj provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést i 6-denní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny pro stávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno Okresní podnik místního průmyslu.

0: Vy ta kamna vyrábíte vlastně od samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ano, ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologické postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat.
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady. Jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Rodičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 24 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasil a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdal Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička.

0: a Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
1: Protože začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě situace trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernerem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moji, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
4: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, vítejte. Však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
8: Dobrý den.
10: S Janinkou se znáte.
8: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Co pak to je, kmotříčku? motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Tam je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
4: A čí pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co? To je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
4: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání. Ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? Musíme.
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotříčka. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni. Neboj.
12: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světilko.
10: Žluté.
4: Spíš to růžová.
10: A pěkně jasné.

0: jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere. Proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí. Poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli? Že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Peruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří? Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: No všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval. No, jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
5: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: Tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
5: Sežrát. My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
5: jestli náhodou
2: nesedí za vraty
5: a nečíhá na nás.
6: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
5: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
5: Jak zmocníme?
4: No, prostě ho lapnem.
6: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
5: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě.
5: Kocoure Mňoure.
0: Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
5: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure.
0: Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
6: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, dej více. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská, hej, hej, hej, hej! A to už sní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého proto mu nevidí. A mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného koloucha. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zrovna když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč, ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? No, no, no, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezabaru, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází a neb co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jeruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sova, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je a já to všechno, a děcka mi to kupujou. A já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Prostě to by se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ji uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislý na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: to
0: hezky.
1: Je pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to... To si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže...
1: Nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne že bych vyspávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozdějiš, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako... Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, tak si buď to, že nemám muže, takže nemusím mět, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním, takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu, ale zbudím se třeba za 1.5 hodiny, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1.5 hodiny, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla, jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, máma Pikač, táta Pikač. A já jsem furt říkala, kruci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli někde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, mamička tady jenom tě hlídá, víš? A ona to řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudu se mě dovolat, tak mi říkají, Mako, ty jsi určitě pikačovala.
2: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
2: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
2: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v Noční lince povídat až do 1 hodiny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte. Je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala.
0: A já teda
1: nechodím do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří nemohou spát?
1: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi taky do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku. Mm-hmm. Pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju. Děkuju za telefon. Držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zhrnul rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho, jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mi říká, já bych už nespal. No ale já třeba leta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova, jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady v posteli, tady mám bojitáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho už takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě dvě sínice poškozený, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: A řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstane, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis Teplíčaj, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po léta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vypršu. Diabetik, já jim tak 5x zobu, ne, že bych se naspal. Váhu udržuju a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev. Tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný noční čas.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od Chropině. Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu je spaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24 hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý 2 měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru. A když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mě, kdy jsem spal celý ty 2 měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě, když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 2:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt. Na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu, a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě chodila.
0: To je strašidelné.
1: No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle 1-2 frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně. Sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali. Člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem, 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně. No, byla odloučená. No.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda k té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by opustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: To bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale
0: stejný.
1: Co tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám to dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný meduňkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Meduňkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví. V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nezvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo. A taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní alebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl útek?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i z nenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. Viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
1: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, a teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
0: Ano, od toho jsme tady. Toho děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli všichni.
1: Ne, ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, akorát byl to šok, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký úkryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, ale ten pocit z toho mého dojmu byl mnohem větší. Tak když to asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
0: No tak.
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, meduňkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně, vám taky.
0: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zdřímnu jako tak. Meditačně, já jsem malem zajela do Lošova, jo, já bydlím kousek za Olomoucí, no a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek, dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko, a teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspala, šel spad, jo. Takže, a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene. Spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo, tam jsou ty bylinky už namíchaný, a to jí pomůže, tak to chci říct jako do té noční linky.
0: Ano, a no, ještě Ivetku, tam jste šťastná to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha,
1: to nevím,
0: a co
1: mě
0: říkáte?
1: Říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak, vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc, mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no,
0: jsem...
1: No, mně se to ale nestávalo,
0: no,
1: až
0: to,
1: teď. To
0: jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, To je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašnicu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas, a nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá

0: jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 731 800 900, pardon.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě. No a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste borec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete. To byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek. No, mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... I to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby skočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás taky v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě beze spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
1: závěrem
0: další perličku?
1: Určitě bych, perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí jsem i zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak, tak to jsme skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej plyn.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď. Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: to víte,
0: k tématu.
1: Jo, slavíš vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: No tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tedy na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat, je to originální, myslím,
1: ne,
0: si,
1: já
0: že toto zaznělo
1: jako
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáš, jeď se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy,
2: no,
1: pan Otto?
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jste se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysaju v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát, v kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní. A potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola. Neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno. A to je zbytečné brát. To nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci. No. Tak uvidíte. Ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit. Kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru. Už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí. Jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
1: Mm.
2: A zase budu celou noc hodně. Zhodu.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. No. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím.
1: Mm.
2: Ještě zapřu se a vydržím to. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci, až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Nashledanou, děkuju, nashledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohlo ani cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lenul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí, no.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a on mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale tak no, je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No, no. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter. Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně,
2: jenže nesmíš to tak brát.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Pan Olín z Kopřivnice, vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. Já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádi, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monterek a aktivita a potom večer padám, jak se říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale já jsem řekl, no jo, podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčko je pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na detektivku, a pak se mě zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snažím se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně a usíná krásně. Takže já hřele započuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme toto. Další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava a dobře se spalo. Takže vy to máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, já kutím, jako třeba já stojím, jsem v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem prací, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přežijem, vím, že někde mám povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý, tak tam vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho vlítnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když byl poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu. Hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecvakl jističí, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odjela skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
0: No, k tématu.
1: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, Dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď ještě večer jsem, nesměl jsem dělat nic jako těžkého, tak jsem stáčel poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mi taky dělá takovou
0: aktivitu. Ano, a jsme u té zpátky.
1: No, třeba chození po té kopřivnici v noci. Nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda, kromě mě.
0: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy. Takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
1: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a
2: živ. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof Atentát a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty Divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradcí Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, který se tenkrát zrovna stal

vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, bude vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si může dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze. Rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mě zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musí ten pan Plachý na mě koukat, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval a pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do... Toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli. Jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášovou, paní Baldovou, Šaňflugovou, Jiřinku Šejbalovou, Vlastu Fabiánu, a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16-letý kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, na to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysípaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovaky a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepadl prapodivný smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, nebo bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec věl. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká, ta Monza, na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičením od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal, a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě zakončil, završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, moment, já se budu podívat, tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla, tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka, prosím.
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bej to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnic, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu a to a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Jseš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, a tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejmě si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tady on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem... Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů, až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin Wilsonis, trápím se, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně, rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas. A ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel. A mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? Se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsakl. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak se lítají, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru, Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zahrát, ta Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel, já jsem se nadechl a říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech. Tam jsem se zřítil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala, prosím, slečno, pomalu, co chcete? Ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pán, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizuji a slyším z dálky, jak maminka volá: Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no, přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixi. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je na. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano, na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím, nezdem ono, že ano. Poská, dát lepku a říkat, víči, nevíš, že ano, to víš, to, dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladiny citu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam, omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka píšu, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kterou je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od kolotoče, jo, která je schovanka, on se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice a mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný a to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění a poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného, ono to je ženský jadro a je to, to víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok uměňoval autora nejlepší prozy a fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyznamenána jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpět, Romance pro křídlovku. Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle, a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malý, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderovi, majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči a poslouchal jsem. Teď je, říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje to, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal jsem mu pusu. On se tak, já byl blondiát, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohle, to s tím jsem já měl potížit, tohle to jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžem, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: Kamalec. On si sprole k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A se provodili jste točili v chlumu taky na konci léta? Asi.
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolali Munzar na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v vytách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takovou, jestli to byly ty říšní lidé města Plesky nebo...
1: Čapkové povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František se takhle otočil, nasadil si ty zuby, byla, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádhera. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ty tenhle ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho ty ženy, až tak on zep, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit a zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, podívil ty zuby a dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl v ty vody. Ježišmarja! Když on má svázané ruce, se utopí a pomne, tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty spouka přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý, ten jeho kraj, i ten chlup.
1: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou udělal, jak seš na tom zítra s časem, jo, pán dobrý. Tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz. Lučku, prosím tě, nezlob se. A byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamu, tak jsem zajedal, víš, u nejarmel asi tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A my ho pojedeme, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se jeli do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. Před toho boudou byla lavička a tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která v Romanci je babi, jo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. My jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam po večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová povídala, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to zase neříká. Já, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hrubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když víte, že Hlita zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena, tedy paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básník. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět. Jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to ty ženský,
0: to ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nebezpečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže cítím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek 40. pánovečnou slávu říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.